0: Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Takhle posloucháte Rádio Blaník, hezké české písničky zní noc co noc, tady u nás v našem vysílání mezi půlnocí a čtvrtou nepřetržitě. No a pak máme ještě hodinu hezky česky mezi pátou a šestou a taky mezi 12 a 13. Ano, jsme Blaník. A pokud by vám to přece jenom nestačilo, stačí přeladit na našeho mladšího brášku, Rádio Český Blaník. A právě tohle rádio hraje ryze hezky česky. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, české písničky, které máte rádi.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Krásný a nižší nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 7. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Justýna, tak přejeme všechno nejlepší. 59. narozeniny má americká zpěvačka Toni Braxton a pojďme ještě do minulosti, do roku 2008, kdy byla spuštěna služba pro streamování hudby Spotify. Už je to 18 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky zpátky do minulosti a teď už vám opět hrajeme hezky česky.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Stále posloucháte Radio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem, a pokud byste chtěli někoho potěšit písničkou na přání, tak není nic jednoduššího, než si o ní napsat právě prostřednictvím Radio Blaník. Jednoduše přes naše internetové stránky radioblaník.cz a nezapomeňte, že podle vás hrajeme každý večer vždy od 19 hodin. Tak si napište, těšíme se na vaše vzkazy.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

Dnes má svátek Justýna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření nově opraveného Seifertova náměstí. Mladé Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkového cykloboxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cyklistům možnost využít nabíječku na elektrokola, kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou v Záblatí na Prachaticku. Krajská zdravotní zahájí v Ústecké Masarykově nemocnici provoz očkovacího centra. To bude poskytovat vakcíny proti COVID-19 a chřipce osobám starším 12 let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka Koláč pro hospic. Lidé budou moci na různých místech v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Sbírka bude probíhat i v Třešti. Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6 000 koláčů. A v Praze začne na výstavišti tradiční přehlídka designu a módy Design Blok a potrvá do 10. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Inspirující prostředí.
7: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
6: A šéf, se kterým je radost pracovat.
7: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
6: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
7: Jednoduše, rychle a přehledně.
6: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
7: Bezva práce.
8: Dobré ráno, hezký den, je tu středa s datem 7. října a vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás na Blaníku máme připravenou hodinku jenom českých písniček. A teď se podíváme na české a moravské a taky slezské počasí.
9: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
8: Meteorologové tvrdí, že dnešní den bude posledním dnem toho babího léta. Potom se nám citelně ochladí, ale dnes ještě teploty do 23 stupňů. Obloha jasná až polojasná, až k večeru nám začne přibývat oblačnosti. Tolik tady o počasí, přeji krásnou středu.
9: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
8: Počasí jako na svatbu dělané. O svatbě to totiž bude, zamíříme ale do jaderné elektrárny v Temelíně. I tam se svatby konají, nevěříte? Poslouchejte, dozvíte se za chvíli víc. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi.

0: Dobré ráno, hezký den, ráno plné českých písniček.
1: Hezký česky s Martinem Císařem.
0: Ale také plné zajímavostí. Máme 7. října, za námi hlavní sezóna dovolených, ale také svatební sezóna. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně v Temelíně. A podrobnosti doplní tamní mluvčí Marek Svitá.
2: Letos to byla 6. svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
0: No teda řeknu vám, kdo by tohle do jaderné elektrárny řekl, co? Tak všem letošním novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a samozřejmě lásky a ať vám to hodně, hodně dlouho vydrží. A my se dál pojďme hrát hezky česky. Česká hodinka je tu pro vás.

0: Dobré ráno, vidím v kalendáři jméno Justýna, sluší se popřát všechno, jen to nejlepší. Ano, Justýny právě dnes 7. října mají svůj svátek. Za chvíli už zprávy a podíváme se krátce také na počasí. Hezké ráno.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Ani hnout, máme tu případ.
5: Ségra, co se stalo?
4: Po celé chodbě jsou šlépoty.
6: Tak kdo si neočistil boty?
5: Já si je neočistil.
7: No, já taky ne.
4: Já vlastně taky ne.
6: A proč?
4: Protože nemáme pořádnou rohožku.
7: Jo, to by mohlo být ono.
4: Takže případ vyřešen.
3: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
8: Otři nožku o rohošku.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Dotace z Fatre jsou zpět.
13: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
12: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
13: Ti, co sousedům staví novostavbu.
12: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
14: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
18: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
19: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
20: Tak co jí koupíme? Přála si něco? No, říkala, že nic nechce.
21: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
20: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
22: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
22: Pobyt pro dva.
20: House running.
22: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
22: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
23: firmanazážitky.cz.
24: Rádio Blaník, zprávy.
25: Rádio Blaník.
26: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Kandidáti na senátory místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být také odvoláni. V září se v Praze nakazilo žloutenkou 20 lidí. Je to dvakrát víc než v srpnu, kdy jich bylo 9. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Stavbaři opravili silnici mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi na Kroměřísku. Práce na skoro 3-kilometrovém úseku začaly v polovině března, trvaly do září a stály skoro 45 milionů. Fotbalová reprezentace podlehla v Anglii 0-3 a prohrála i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne bude ještě teplo. Bude většinou oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Dnešní nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Pěkné ráno, hezkou středu, i dnes jste si pustili Blaník, za to velké díky, buďte s námi dál. Tady u nás teď pozvánka na koncerty Jakuba Smolíka. Ano, máme 7. října, to znamená, že začíná podzimní turné právě tohoto zpěváka. A Jakub Smolík připravil úplně nový program. Jaký, Jakube?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lovnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Tak tomu se tedy říká megaturné. Více na stránkách Jakuba Smolíka, tak se tam určitě jukněte. My si dál pojďme hezky česky hrát, úderem 6. Dobré ráno, Petr a Adéla. Už se na vás těší. Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Kofi.

0: i limit z posázaví.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v posázaví. Kávuj.cz.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Bacha, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
19: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

0: Dobrý Bůh to ví, zpívá Lenka Filipová na Blaníku. Chvilku před šestou a po šesté Jiří Schellinger. I tuhle písničku po šesté z Blaníku uslyšíte, stejně jako Černé anděly od Lucie. A budou i jeleni. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve středu 7. října, teď je 5:53. Rádio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
4: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. První polovina dnešního dne přinese hodně oblačnosti, ojediněle také mlhy. Odpoledne se pak ale od jeho západu postupně vyjasní a naměříme příjemných 18 až 21 stupňů. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
8: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Levné potraviny už nestíhají brzdit růst inflace. Špindlerův mlýn řeší před volbami trvalé pobyty. Fotbalová reprezentace opět u Daniela Nebudová.
11: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Současný výsledek přečil i očekávání České národní banky. Inflaci dosud brzdily hlavně levné potraviny. Výrazné zdražení pohonných hmot, energií a služeb už ale nestíhají kompenzovat. Špindlerův mlýn hlásí nárazové přihlášení většího počtu lidí k trvalému pobytu. Výrazně to zatížilo činnost správního odboru. Od začátku roku se takto přihlásilo kolem 40 lidí, z toho 11 v pátek na jedinou adresu. Starosta Martin Jandura to považuje za účelové kvůli snaze ovlivnit komunální volby. Někteří nově přihlášení jsou také na kandidátkách. Knihovny lákají na podzimní program. Třeba v Jihlavě chystají během října hned několik zajímavých akcí a víc k ním dodává mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata, ale i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti i výstava fotografií.
11: A mezi akce pro nejmenší patří čtení, hernička nebo tvoření. Ani ve čtvrtém utkání Ligy národů česká fotbalová reprezentace nebodovala. Večer podlehla bronzovým medailistům z letního mistrovství světa Anglii 0-3. Národní tým tak dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
0: Já mám pocit, že ten náš fotbal to je takový nikdy nekončící příběh a ten vlastňák, ten snad nebyl ani vtipný. I když Angličani dneska v novinách píšou, že byl přímo směšný. No, ať je to, jak je to, prostě dopadlo to, jak to dopadlo, před námi je další den. Pohodové ráno ode mě i od Adel, za 2 minuty bude 6, je tady středa s datem 7. října, Justýny mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší a i dneska ve středu 7. října vám budeme proplácet účtenky, tak o tom už za chvíli. Teď Holubí Důma, Jiří Schellinger.

0: Outlook. Černí anděle a Lucie na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ano, o tomhle to bude zase zhruba za hodinu ve vysílání Blaníku. Každý všední den po 7. hodině vracíme peníze, které už jednou byly utraceny. To znamená, že vy si napíšete, co byste chtěli proplatit, no a my už to tady nějak zvládneme, zprocesujeme a ty peníze my vám vrátíme zpátky na účet. Včera jsme je vraceli Iloně.
3: No, já jsem měla nehodu, autonehodu, takže teďko mě marodí, ale...
0: Marodí.
3: Je nabouraný, ale je to dobrý.
0: No tak,
3: bude opravený.
0: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Opět a Radeček, můj milovaný.
0: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun. Takže včera jsme propláceli v Třeskonicích, tam měli radost, kde budou mít radost dneska, tak to se uvidí a uslyší po 7. Třeba to bude právě u vás. Teda důležité je, že budete mít po ruce telefon, že budete poslouchat Blaník a že předtím pošlete tu soutěžní SMSku, do které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit, abychom to věděli, taky kolik peněz jste utratili. A přidejte tam také jméno, příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce a celé to odešlete na 600 318 118. Za hodinu se do toho dáme, teď už Bad Boys Blue a You Are a Woman a za chvíli se dáme do počasí, protože před námi je snad další skoro letní den. No uvidíme, necháme se překvapit, co na nás v Českém hydrometeorologickém ústavu vymysleli. Tak pěknou středu.

0: Ve středečním dobrém ránu na Blaníku Bad Boys Blue a teď už to slibované počasí a informace z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné středeční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno, tak aktuálně máme jasno až polojasno, hlavně v Čechách. Máme místy i s většinou oblačnost a teplota jsou velmi pestré. Nejčastěji se pohybují mezi 10 a 5 stupni Celsia, v údolích je ale i kolem 3 stupňů, a naopak místě, kde během noci foukalo, tak kolem 12 stupňů Celsia. Nejnižší teplota klesla na stanici Kořenov, Jizerka, Rašeliniště, tam je to minus 4 stupně Celsia.
2: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
3: Bude oblačno až polojasno, míst přechodně až zataženo a ráno se můžou zejména v Čechách ještě ojediněle objevovat i mlhy. Odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 16 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, trošku silnější vítr čeká ve východní polovině území, kde může být mírný od rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To, že se zase prohřejeme. Jelena všude zdejší, to už je ta následující písnička. Za 4 minuty bude 6:45.

0: Vašky.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Black.

0: Zasájená Ace of Base na Blaníku. Cítíte se někdy, jako by vám bylo 100? No, když už se člověk dožije třeba 113 anebo 114 let, tak asi už ho něco jenom tak nepřekvapí. Tohle se ale jenom tak nevidí. Dva nejstarší muži světa mají narozeniny ve stejný den. Brazilec Joao Marino Neto oslavil v pondělí neuvěřitelné 114. narozeniny a přesně ve stejný den Australan Ken Weeks 113 let. Narodili se totiž přesně rok po sobě. Jenom každý teda na opačné straně planety. A tak si letos poslali i narozeninová přání a mimochodem Ken je pořád v docela slušné kondici. Ještě ve 113 letech třeba v reportáži ukázal, jak si sám stále postal. Takže jestli si dneska ráno říkáte, že už jste na něco moc staří, vzpomeňte si na tyhle ty dva. Je fakt, že teda člověk má někdy pocit, že je mu ne 112 nebo 114, ale nejméně 150. Tak doufám, že to není dnešní případ. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6 hodin a 18 minut. Radio
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: A je to tady středa parťáka třeba. A víte, koho jsem sehnal? Igore, řekni, koho jsem sehnal.
3: Čaute, som Igor Týmko z kapely No Name a byť Pepov parťák. Čo by za to iní dali, keby takú šancu mali?
2: Přesně tak, dneska si budeme povídat hlavně o kapele No Name a o všem, co se kolem Igora děje. Tak leďte Blaník dneska ve 4 odpoledne.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
7: Check-in?
8: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
7: Recepční.
8: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
7: Bezpečnostní kontrola.
8: Přesně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
12: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Proč se culíš?
15: Protože budeme krásný.
14: To už přece jsme.
15: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
14: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
15: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
16: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
18: SpokojenýPes.cz, nejen pro psí parťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
19: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá KovoAgrex.cz. KovoAgrex.cz.
20: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
23: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Statistici dnes zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za srpen. V červenci průmyslová i stavební výroba meziročně vzrostly. Naopak zahraniční obchod byl poprvé v tomto roce ve schodku. Oprava silničního okruhu v Hradci Králové je hotová. Práce na kilometrovém úseku 4 proudé silnice trvaly 2,5 měsíce. Oprava za 40,5 milionu proběhla ve dvou etapách. Gotická stezka virtuálně propojila památky jižních Čech a horního Rakouska. Historii umění a architekturu představuje na webu gotik.info pomocí trojrozměrných modelů a audiovizuálních prohlídek. Basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Úřadující český vicemistr se v dalším kole skupiny E utká ve středu 20. října doma s Málagou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník
26: s Petrem Slívou.
0: Dobré středeční ráno ode mě i od Adelky. Na chvíli se vrátíme ještě do úterka, protože tady byl opět ranní host na telefonu. Po 8. hodině jsem se povídal s Markétou Plecháčovou Jakšlovou, to je ta žena, která zpívala ve Veroně a která naspívala taky znělky Rádia Blaník. Tak pokud jste to včera nestihli, dáme si opáčko už za chvíli. Za 5 minut bude 6:30.

0: Nejkrásnější déšť a Petra Rezek na Blaníku chvilku před 6:30 a tady je včerejší host na telefonu.
1: No a dneska po ránu mám na telefonu ženu, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plecháčovou. Markéto, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: Někteří z vás budete Markétu znát ještě pod jménem Jakšlová, takhle si vystupovala ještě v době Verony, že jo?
2: Ano, ano, za Svobodná.
1: No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala znělky Rádia Blaník, džingly. Kdykoliv se ozve něco zpívaného, tak to je právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším. Jak se máš, co děláš?
2: Je to, seš moc hodný, že voláš. No, mám se krásně. Jingly samozřejmě, když slyším Rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
1: Bylo.
2: Jsem ráda, že do dneška z něj éterem je to bezvadný to slyšet. Jako vždycky mi to udělá takovou radost, zahřeje mě to na srdíčku. A takže na to ráda vzpomínám. A prosím tě, no já jsem posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám takový povolání multi, takže jsem jako máma, uklízečka, terapeutka, soudce, taxikář. Takže je to velmi nabitý program, ale nestěžuju si, je to občas samozřejmě náročný. Máme 3 malý děcka, 10, 7, 4, takže je to pořád jako dost péče, ale bezva. Je to taková jiná životní etapa, než když to byl ten show business a zase kočování všude možně a zpívání, tak je to něco jiného, ale je to taky docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si čekala to první dítě, mám tušení, že jo? Bylo první, že jo, tehdy?
2: No, možná první nebo druhý, člověče, já už si to ani nepamatuju.
1: No nicméně, byla si v pokročilém stádiu těhotenství.
2: No to už
1: stejně
2: jsem byla,
1: si to zvládla úplně na jedničku, krásně jo, si to tam naspívala. Od té doby to používáme.
2: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
2: Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknou, že nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereagujou. Teda pravda, prostřední dcera, ta ráda poslouchá některé moje písničky a jako, protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, říká, že bude teda taky zpěvačka, tak uvidíme.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
2: No hele, nepouštím, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některé starší moje dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Ten Maxík, ten první syn, vlastně ten se mnou byl na několika vystoupeních jako malej, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Takže tomu to připomněli zase potom taky ve školce nebo ve škole. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky, jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám, ježiš, to už se ani nepamatuju, co to vlastně je za písničku, že už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
2: No, tak až budete potřebovat, praxi, že jo. Uděláme zase výlet.
1: Prosím tě, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila a může to být sebemenší prkotina, prostě něco,
2: dobrá
1: co ti udělalo radost.
2: Hele, občas mi děti řeknou, že jsem super máma, tak to mi udělá tak jako radost,
1: to
2: ale
1: chápu.
2: To asi si nechtěl slyšet.
1: Ale jo, může být.
2: Hele, nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, který se rekonstruuje hodně dlouho a už se jako hrozně těšíme na větší prostor. A říkali jsme si, že až se začne pokládat podlaha, že to znamená, že už se to blíží. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novým větším bytečku, v tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
1: Nejsou lidi na podlahy, ale teď už to přijde konečně.
2: Ne, ona ta rekonstrukce trošku trvala a myslím. Tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si s tebou popovídal.
2: Děkuju.
1: Měj se krásně.
2: Já taky, tak
1: ahoj.
2: Všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju, pa, pa, pa.
2: Tak ahoj. Ranní host
1: Rádia Blaník. Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si s tebou popovídal.
2: Děkuju.
1: Měj se krásně.
2: Já taky, tak
1: ahoj.
2: Všem posluchačům přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
1: Děkuju, pa, pa, pa.
2: Tak ahoj. Ranní host
0: Rádia Blaník. No, Markéta nejenom, že naspívala naše znělky, ale s Veronou.

0: Same Thing a Belinda Carlisle v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak nad Čínou teď na nebi prý měli pěknou podívanou, protože se tam potkala polární záře z meteory. Já jsem si u nás ničeho takového nevšiml, přece jenom jsme poměrně vzdáleně od Číny, ale hlavně mám takový pocit, že dnešní noc jsem prospal bez jediného probuzení, takže i kdyby se mi nad hlavou dělo kdo ví co, tak bych to stejně neviděl. Jak to bude dneska s počasím, Adel?
2: Dnes to bude takové všelijaké. Čeká nás oblačno až polujasno. Místy může být přechodně až zataženo a opět v Čechách po ránu počítejte s mlhami. Jinak odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty podobné jako včera, v maximech 18 až 23, na horách okolo 16, no a foukat bude slabý vítr.
0: To je takové lavičkové počasí, bych řekl. Já vyloženě se vidím, jak se posadím na lavičku v parku, teď nastavím tu tvář a nebudu chtít, aby na mě někdo mluvil.
2: Mm-hmm.
0: Ale jsou lavičky, u kterých se žádá to, aby na vás někdo mluvil a vy jste mluvil na něj. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 4 minuty bude 7:15.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Sleva 20%.
8: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
7: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
13: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Viděl jsi to?
16: A co, jako?
15: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
16: No má bejt.
15: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
16: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
15: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
16: Radši dopíjat do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
17: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
18: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
19: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
17: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: neděle a vanastovky v dobrém ránu na Blaníku. Máte pocit, že se dneska lidé spolu málo baví? Tak pozor, možná máme řešení a není potřeba žádná nová aplikace, ani sociální síť, ani seznamka, nic takového. Stačí prach obyčejná lavička. Představte si takovou povídací lavičku, na které bude jasně napsané, že tahle lavička slouží k tomu, aby si mezi sebou lidé povídali. Tenhle ten nápad se mi docela líbí a dokonce ho už někde i praktikují.
1: Je to tak, začalo to všechno ve Walesu. A tady Alison Owen-Jones jednou v parku v Cardiffu viděla starého pána, který seděl na lavičce úplně sám a jí to bylo líto, tak doma vytiskla cedulku, zalaminovala ji, pověsila na lavičku a stálo na ní v překladu zhruba tohle: sedněte si sem, pokud vám nevadí, že se u vás někdo zastaví a pozdraví. No a kdo si tam sednul, tak tím najevo, klidně si se mnou povídejte. Nápad se pak rozletěl do světa, takže tyto lavičky dnes stojí po celé Británii, ve Švédsku, no a taky v Polsku, kde jim říkají gadulavka, tedy něco jako povídací lavička.
0: No a nejlepší na tom je, že vlastně takovouhle lavičku může mít prakticky každá obec. Je to vlastně strašně levné a jednoduché řešení, žádná složitá technologie, žádný velký projekt, prostě jenom lavička, cedulka a ochota na chvíli zvednout oči od telefonu. Ono navíc, ty jsi měla před chvílí takovou dobrou poznámku, že jsou kavárny, kde už je napsáno ne, nemáme Wi-Fi, bavte se mezi sebou.
1: Ano, ano, těch jsem viděla spoustu. Ale hlavně já mám pocit, že obecně ten svět je takový hodně jako teď odpojený. Vlastně máme samoobslužné pokladny, jídlo vám doručí ze dveře a vlastně si vůbec nemusíte s nikým povídat.
0: Sociální kontakt není.
1: Přesně tak, takže tohle je hrozně krásný způsob, jak dobrovolně se tomu sociálním kontaktu znovu podvolit.
0: Trošku nuceně a trošku dobrovolně. Protože každý si dobrovolně sedne na tu lavičku. Co vy? Přivítali byste takovou povídací lavičku? A nebo vůbec, když si k někomu sednete na lavičku, povídáte si, a nebo chcete, aby na vás ten druhý raději nemluvil? Napište nám na 603 118 118. Tady je Kometa od Leony Machálkové a vy jste s Blaníkem, je 6:51.

0: Tak to byla jedna kometa a Leona Machálková na Blaníku. A chystáme pro vás další 60-minutovku. Těšte se na kabáty. Leška Semelku. Marii Rotrovou. A bude toho mnohem víc. Hezky česky na Blaníku i po sedmé. Teď je 6.54. Radio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: masa vepřiny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
6: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu je většinou oblačno, ojediněle se objevují také mlhy a teploty se pohybují kolem 8 stupňů. Odpoledne se ale v našem regionu postupně vyjasní a sluníčko vyžene teploty až na 21 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily v Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Silný provoz je aktuálně na příjezdu do hlavního města. Pozor, dejte na D8 na 5,5 kilometru, vás zdrží nehoda dvou nákladních aut. Se zdržením pak v koloně počítejte také na příjezdu do Prahy po D1. Bouralo se hned za sjezdem na Průhonice na 5 kilometru a na dálnici D11 před Prahou na 25 kilometru. Na krajnici stojí dva osobáky, tak kolem projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis a teď už pokračují zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Riziko plicního moru v Česku nehrozí. Bazilika na Vyšehradě má novou střechu. Plzeň i Liberec se opět představili v lize mistrů.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko se nákazy plicním morem ani epidemie bát nemusí. Riziko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha minimální a řekl to také v České televizi ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
13: Jsme ověřili připravenost toho systému ohledně lůžkových kapacit, vyšetřovacích metod a případně hygienického ošetření a podle těch aktuálních informací jsme kompletně připraveni.
12: Podezření na mor vyvolala smrt laborantky v ústavu pro boj s touto nemocí v Irkutsku. Rusko zatím toto podezření nevyvrátilo, ale ani nepotvrdilo. První dáma Eva Pavlová zkritizovala nemožnost volit v komunálních volbách mimo trvalý pobyt. A to i přesto, že termín byl tentokrát pevně stanovený zákonem. Prezident Petr Pavel totiž aktuálně čelí kritice koalice i opozice za to, že se obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Bazilika svatého Petra Pavla na Vyšehradě má novou břidlicovou střechu. Práce měly původně trvat 5 let, ale podařilo se je zkrátit o víc než o polovinu. Na Vyšehradě se dnes uskuteční děkovný program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli technicky anebo třeba příspěvkem. Program začne v 5 odpoledne a je zdarma. Hokejisté Plzně zvítězili i v 5. utkání Ligy mistrů. Tentokrát zdolali Skelleftelů 4-2. Západočeši tak udrželi první příčku v tabulce soutěže. Třetí výhru za sebou si připsal Liberec. V prodloužení zdolal obhájce trofeje Frolindu 3-2 a posíl naděje na postup. Dnes nastoupí český šampion Pardubice od 8:45 večer a to na ledě Bordeaux. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: Dobré ráno, tak jsme v další hodině, nebo téměř jsme v další a ranní hodině středa 7. října. Justýny mají svátek. A taky bude slavit někdo, komu proplatíme účtenku, při nejmenším se o to pokusíme. No, máme z čeho vybírat.
15: Peťo, jak tak koukám, tak opět je z čeho vybírat.
14: No tak jste to slyšeli, je z čeho vybírat a vy můžete ještě přihodit svoji účtenku a za chvíli už někomu z vás zavoláme. Bude 7, tohle už jsou Kabáti a Šaman. Dobré ráno.

0: jména, tak se jmenuje písnička, která pomalu dohrává v tom dnešním Dobrém ránu a zpívá ji Lešek Semelka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To je dobré teď vědět, že tu poslední písničku zpíval Lešek Semelka, protože na to se za chvíli někoho z vás zeptáme. A už víme, koho se zeptáme.
3: No, já už to vím.
0: No, zeptáme se v případě, že se dovolám na číslo, které mi teď Adel právě posílá. Takže já už vidím telefonní číslo někoho z vás, kdo jste poslali soutěžní SMSku. No a mě teď nezbývá nic jiného, než se nahnout tady k našemu studiovému telefonu a pokusit se to vytočit. Tak ranní cvičení je za mnou. Máme vytočeno a uvidíme, jestli se dovoláme tam, kam se dovolat máme. Jestli pak tam poslouchají. Tím teda zvoníme. Prošacujte se, jestli vám náhodou někde v kapse nevibruje telefon.
4: Nebo
0: jestli...
4: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Radio Blaník, Petr a Adel. Je tam Alena?
4: Dobrý den, ano.
0: Co pak děláte teď pěkného, Aleno?
4: Jsem v práci, čekám na váš telefonát.
0: Jo, čekáte na náš telefonát, no, no, ale podívejte se. Jste si byla jistá, se vám o tom zdálo dneska v noci, ne?
4: Už další dobu.
0: Adel, co to proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit fotbalový kroužek pro syna za rovné 4000 korun.
0: To sedí.
4: Ano, sedí.
0: Jak to jde, synkovi? Bude nový Ronaldo nebo ne?
4: No my doufáme, že jo.
0: Že jo, no takhle, po tom včerejším úspěchu v uvozovkách našeho nároďáku z Anglií by se to hodilo, že by tady byl někdo, kdo by to konečně uměl.
4: Tak doufáme.
0: Držíme palce a možná, teda až z něj bude ten nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba, jo, pokud
4: dobře,
0: to teď jde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
4: Semelka.
0: Jo, jo, já to beru jo, i s tím příjmením. Řeknete jo. Mi křesní jméno.
4: Moje nebo jeho?
0: Jeho.
4: Lešek,
0: no jasně. Jo. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe.
4: Děkuju.
0: Takže posíláme 4000, jak se jmenuje klouček?
4: David.
0: David, takže David Plášil, jo? Celým jménem.
4: Ano, ano.
0: Tak už se těšíme, až to uvidíme někde na adresu. Gratulujeme, pozdravujte
4: děkuju.
0: Ho, zůstaňte nám na lince a naslyšenou. Posíláme 4000.
4: Děkuju, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: I wanna be with you a Fun Factory na Blaníku. Před chvílí jsme proplatili další účtenku.
1: Teda až z něj budete nový Ronaldo, tak potom napište mu někam na dres, že je to díky Blaníku třeba. Jo, pokud dobře, to teď vyjde. Tak kdo pak nám dospíval na Blaníku?
2: Semelka.
1: Jo, jo, já to beru i s tím příjmením. Řeknete mi křesní jméno.
2: Moje nebo jeho?
1: Jeho.
2: Leš,
1: no jasně. Vaše známé, vy jste Alena, my už se známe.
2: Děkuju.
1: Tak Aleně jsme proplatili fotbalový kroužek prosina 4000 korun, další účtenka zase zítra ráno po 7, tak nám pište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, poslat na 600 318 118.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. A pokud má malý, myslím si, že se jmenoval David, jo?
4: Já myslím, ano, David.
1: Malý David zrovna dneska fotbal, tak se mu bude dobře hrát, protože má být pěkně.
4: Je to tak, dnes nás čekají podobné teploty jako včera. Čeká nás 18 až 23, v maximech na horách bude 16 stupňů, jinak nás čeká oblačno, ale místy může být i polojasno. Přechodně může být zataženo, ale to se hned rozpustí a teď po ránu v Čechách ojediněle počítejte i s mlhami. Navíc odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti opět ubývat.
1: No a k tomu fotbalu ještě trošku toho fotbalového štěstíčka, tak to jsme včera opět neměli. Marie Rotrová teď na Blaníku, je 7:15.

0: Písnička, kterou skupina Krištof natočila s influencerkou, herečkou a zpěvačkou Dominikou Aládžia, nazvala ji Půlnoční hřích a stejný název ponese taky nové album Krištofu, které vyjde už zítra po 5 letech. Nová deska. A zajímavé je, že část téhleté desky vznikala v legendárních Real World Studios Petra Gabriela v Anglii. Na desce bude 11 písniček, těch spoluprací je tam víc, třeba i se skupinou Jelena nebo reprem Sergejem Barakudou. Takže Krištof po 5 letech vydávají nové album a to už zítra. Navíc tohle je písnička, která už nějakou dobu figuruje i v české desítce na Blaníku a patří mezi 10 nejhranějších českých písniček v rádích, tak si vlastně zítra. Zítra je teprve čtvrtek, co? Takže v pátek, oprava, deska vyjde v pátek a v pátek si taky otestujte v nové české desítce, jestli to tak je, jestli je to stále nejhranější česká písnička v rádích nebo mezi desítkou nejhranějších českých písniček. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 7.22. Dneska je středa, 7. října. Rádio Blaník.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
10: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
13: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka?
15: hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
20: Blaník za volantem.
21: Silný provoz je dnes po ránu na příjezdu do Prahy po D1. Za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobáků. V koloně budete popojíždět od 9. kilometru. Čtvrt hodinky necháte před Prahou také na D5. Kvůli dopravnímu omezení budete v koloně popojíždět už od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. A na Praze východ mezi Pětihosty a Senohraby skončilo osobní auto mimo vozovku. Tady čekejte silný provoz a komplikace. Tolik dopravní servis, na řadě už jsou krátké zprávy.
20: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
22: Aktuální přehled každý den.
20: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud už rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví, a to před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podle nich se povolené limity postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Na zahájení frankfurtského knižního veletrhu vystoupil český ministr kultury Ota Klempíř. Jeho projev přerušovaly kritické výkřiky, bučení a pískot. V Praze dnes startuje 28. ročník design bloku. Dějištěm budou jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový palác na výstavišti a také Umělecko-průmyslové muzeum. Akce potrvá do neděle 11. října. Vězný fotbalista Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč opustil portugalský národní tým. Podle jeho slov porušil trenér už dvakrát svůj slib. Za odjezd od týmu očekává nyní tresty, v nároďáku je ale připraven dál pokračovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
0: Pokračuje také Dobré ráno na Blaníku. Dneska už máme středu, láme se nám týden, to znamená, že ode dneška nebo od dnešního poledne už pojedeme z kopce k dalšímu víkendu. Tak je 7. října 2026 a Justýny mají dneska svátek, takže milé Justýny, přejeme vám všechno nejlepší a třeba ta následující písnička je právě pro vás. Je půl osmé.

0: Láska umí víc a Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc, třeba i zvýší teplotu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to... Láska umí víc a Lucie Vondráčková na Blaníku. Láska umí víc, třeba i zvýší teplotu.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Ono to s tou tělesnou teplotou už totiž není

0: To jsem asi nikdy nedělala a jestli jo, tak si to nepamatuju, takže já se většinou měřím jenom, když mi něco je, abych zjistila, jestli tu teplotu nemám. Ale je pravda, že možná, když jsme si poprvé pořídili takový ten přístroj, jak pípá, ano, jak to jenom namíříš na čelo, tak mě to asi tolik bavilo, že jsem se možná i v tom zdravém stavu měřila.
1: Já myslím, že během covidu jsme se spousta z nás dozvěděla, kolik měříme nebo jakou teplotu máme, i když je nám dobře v tu chvíli. Takže 36,5 je teď taková průměrná teplota. Já mám možná k tomu nějaké vysvětlení, nebo je to vysvětlení pro mě, proč já kolikrát si naměřím třeba 35,5. A to je mi třeba i špatně. Mm-hmm. Ale když mám 37, tak to už umírám úplně. Kolik ty tak míváš, když umíráš?
0: Jo, tak to bych řekla, že ta 37 je už jako, že už se cítím jako hodně nemocně. Yeah. Takže asi jo, asi těch 37 taky. No, ale 30, že máš po 36, tak to se mi zdá, jako, že můžeš umírat zase na tu druhou stranu.
1: Dík. Dneska jsem se ještě neměřil. Ale je fakt, že já jsem nikdy neměl takovou tu horečku, jakože 38 a víc. Mm-hmm. No, 37 prostě a končím.
0: Peťo, zaklepej to radši.
1: Já to zaklepu, doufám, že... Ale podle mě moje tělesná teplota tam nikdy nedosáhne. Prostě já toho nejsem schopný. Tak třeba to má taky nějaké vysvětlení. Tohle už jsou Ricky Epovery a Mama Maria na Blaníku. 6 minut po půl osmé.

0: Tak to byly Mandraže a Brouci. Dneska s Brouky musíme počítat, protože dneska jim bude venku ještě krásně teplo.
1: Je to tak. A teplo bude i vám, protože nás dnes čekají příjemné teploty podobné jako v předchozích dnech. 18 až 23 stupňů, na horách bude okolo 16. Jinak počítejte ale s oblačnou až polojasnou oblohou, místy může být přechodně až zataženo. Teď po ránu a dopoledne se můžou ještě objevit mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu té částečné oblačnosti opět ubývat.
0: Zrovna včera nám kolegyně Iva Lecká tady vyprávěla historku o tom, jak doma v kůlně potkala pavouka. Nevím, jestli to pavouk přežil, ale Iva očividně ano. No, v druhé polovině týdne se má výrazně ochladit a bude pršet. To se ale netýká takového Egypta, kde i teď teplota sahá k 31 stupňům a voda v moři má příjemných 28. A do Egypta vás vezme cestovní kancelář Blue Style a má v nabídce stále plno termínu. Do Hurghady, která je skvělou volbou pro rodiny, můžete odletět třeba už tento víkend z Brna nebo Ostravy. A to na kratší pobyt, třeba na 3, 4 nebo 5 nocí. Stačí zbalit kufr, zkontrolovat cestovní pas a můžete odletět. Jen nezapomeňte, že pas musí být platný alespoň 6 měsíců po návratu. Pokud máte rádi aktivnější dovolenou, můžete si vyzkoušet potápění, windsurfing anebo vyrazit do pouště na velbloudech anebo terénních čtyřkolkách. Tak jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, tahle last minute nabídka vás možná ještě přesvědčí o opaku. Další inspiraci najdete na bluestyle.cz v záložce Last Minute Léto, kde jsou aktuální zájezdy za zajímavé superceny. S výběrem ale příliš neváhejte. Čím blíž je odlet, tím větší šance je, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, z MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
14: Ne. Ne.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
16: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
17: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
20: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
21: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
22: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
21: A co je Chytrárt?
22: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
21: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
23: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
24: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
25: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
26: U nás v Dile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Emko ovesná kaše za 12,90. Dile, to dobré začíná u nás.

0: říkám. Buďte v pohodě, i když jste pokotníky ve vodě, což se vám dneska pravděpodobně nestane. Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku. Někdy nám život rozdá karty, které nejsou zrovna ideální, ale i s handicapem se dají dokázat velké věci. A důkazem je dnešní oslavenec. Zpěvák Luis Capaldi, který dneska slaví 30. narozeniny. Tenhle ten skotský zpěvák se proslavil po celém světě a jeho Someone You Love zná asi úplně každý. Přitom Capaldi otevřeně mluví o Tourettově syndromu, který mu způsobuje mimovolné tiky a který se výrazněji projevuje hlavně ve stresu. Občas se mu prostě na koncertech stane, že najednou nemůže zpívat. Fanoušci už to vědí a dospívají tu písničku za něj. Ani to mu nezabránilo v tom stát se jedním z nejúspěšnějších zpěváků své generace. Dokonce i když kvůli zdravotním problémům musel na čas přerušit koncertování. Adel, co ty a takový Luis Capaldi, oblíbenec?
1: Já ho samozřejmě znám a tu písničku Someone You Love je asi jediná, kterou bych jako zaspívala, ale on je strašný sympaťák.
0: Je
1: to krásný příběh.
0: Takže Luisovi, pokud teď poslouchá Blaník, jakože občas ano, určitě přejeme hodně zdraví, pohodu, hodně sil. A ten jeho příběh je vlastně takovou připomínkou toho, že nějaká překážka ještě rozhodně neznamená to, že nemůžete dojít hodně daleko, že jo? Tak tady je Luis Capaldi, dnešní třicátník.

0: Someone You Loved. Luis Capaldi, dnešní oslavenec, 30 mu je dneska. A tohle už jsou ti, kteří vám budou z Blaníku zpívat v té příští hodině. Uslyšíte Petru Janu, taky Petra Muka. I Michala Tučného. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8, teď je 7.55. Rádio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnešní ráno i dopoledne bude většinou pod mrakem, ojediněle s mlhou. Během dne ale bude od jeho západu oblačnosti postupně ubývat a vyjasní se na polojasno nebo skoro jasno. A teplotně na tom budeme podobně jako včera. Naměříme příjemných až 21 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
9: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Blaník za volantem.
8: V koloně si postojíte před Prahou na D1 za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru vás zdrží hromadná srážka 3 osobních aut. Čtvrt hodinky pak necháte na příjezdu do Prahy po D5. Kvůli dopravnímu omezení budete popojíždět v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Hovorčovicích na Praze východ v hlavní ulici zasahují záchranáři a policie. U nehody osobního auta, které srazilo chodce, dávejte pozor i tady. A za Višňovou na Příbramsku směrem na Dolních Byty srazil osobák divočáka. Tolik dopravní servis, teď je tu Monika a zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Pořízení vlastního bydlení se prodražuje. Lidlanská nemocnice projde modernizací. Nedvěd zhodnotil výkony v fotbalové reprezentace.
15: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hypotéky v Česku zdražily za pouhého půl roku o 1%. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali v březnu. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypoték i proto podle novinek.cz rostou už 7. měsíc v řadě. Nemocnice ve Friedlandu projde výraznou proměnou. Modernizace za skoro 275 milionů zlepší zázemí pro zdravotníky. Hlavní cíl oprav vysvětluje ředitel krajské nemocnice Liberec, pod kterou Frýdlantská nemocnice spadá, Richard Lukáš.
16: Udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále. A pak samozřejmě následnou péči a následnou rehabilitační péči.
15: Stavební práce by měly být hotové na jaře 2029. Konec rychlíků v Křižanově na Žďársku se místní snaží snaží zvrátit peticí. Vlaky jezdí na trase Praha-Havlíčkův Brod Brno a od nového jízdního řádu tu linku R9 začne na místo Českých drah obsluhovat RegioJet a rychlíky už nebudou v Křižanově zastavovat. Podobnou situaci tu místní zažívali i před 10 lety. I přes 4 porážky v Lize mistrů byl první sraz fotbalové reprezentace pod novým trenérem pozitivní. I tak to hodnotil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Přesto ale připustil, že prohrou 0-3 ve Wembley udělal národní tým po předchozích 3 zápasech krok zpět. Španělský trenér Dénia bude podle něj potřebovat čas, pak vše společně vyhodnotí. Tolik zprávy, je tu Petr Slíva.
0: Myslím si, že nejenom trenér bude potřebovat čas.
17: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Že se nám to vše musí trošku rozležet v hlavě, ten včerejší fotbal. Petra Janů nás čeká teď na startu další hodiny. A tu startujeme právě teď, je 8, středa 7. října a včera tady zase byl, kdo? No tak to připomenu už za malou chvíli. Dobré ráno.

0: Ola Moura, Petr Muk na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Kdo někdy projížděl Libercem, tak nemohl minout liberecký tunel, protože ten je součástí toho hlavního tahu. Nedávno se rekonstruoval a teď se tam bude zase tak trošku pracovat. I o tom včera promluvil náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. No a došlo právě i na ten liberecký tunel.
3: Ty jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležité mít ty systémy, kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
0: A celé včerejší povídání s Honzou si můžete zase poslechnout na našem webu a v sekci podcasty a Honza dorazí zase příští týden v úterý po 16. hodině. Teď je tady Aliče a za chvilku mrkneme na počasí. Je 8 hodin a téměř 9 minut.

0: Aliče na Blaníku, v dobrém ránu. Dneska je 7. října, před 131 lety byla v českém akciovém pivovaru v Českých Budějovicích uvařena první várka piva a poprvé byl před 126 lety použit název orientační běh. Tak abyste se zorientovali v dnešku, tady jsou důležité informace.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Dnes se to na ten orientační běh určitě hodí, protože teploty budou příznivé 18 až 23. Na horách bude okolo 16 a jinak nás čeká oblačno až polojasno. Pokud bude zataženo, tak jen místy a přechodně. A teď po ránu a dopoledne počítejte v Čechách ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne bude i té částečné oblačnosti postupně ubývat.
0: Tak jste to slyšeli, po ránu pozor na mlhu, pokud se hodláte věnovat běhu, tak pomalu a nízko. A teď už Michal Davida, život je náš, na Blaníku. Za 2 minuty bude 8:45.

0: Snídaně v trávě a Michal Tučný v dobrém ránu na Blaníku. Já si teď pomůžu jinou písničkou. Pamatujete si na tramvajáčku Marii Kučerovou, která řeší nevěru svého manžela a hlavně na ty vlastně další krásné písničky z filmu Dáma na kolejích, tak tahle ta česká filmová klasika z roku 1966 se znovu ožívá a tentokrát na divadelním jevišti. A divadlo Na Fidlovačce připravilo novou divadelní podobu tohoto slavného muzikálu. V hlavní role Marie se představí Vendula Příhodová, jejího manžela Václava hraje Ivan Lupták. Zazní známé melodie, ale taky několik úplně nových písniček, které napsali Petr Malásek a Václav Kopta. A celá výprava se samozřejmě vizuálně vrací do atmosféry 60. let. Takže teď vlastně v novém pojetí film, ve kterém tehdy zazářila Jiřina Bohdalová, teď na jevišti. Takže už zítra ve čtvrtek 15. října v divadle Na Fidlovačce. Pokud máte pocit, že jste dlouho nebyli v divadle, tak můžete vyrazit. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8.21. A vy jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: I když ještě nesněží, tak už je nejlepší čas naplánovat zimní dovolenou. Dnes mám ve studiu odbornici na region Flachau ze Salzburska, paní Michaelu Dellerna. Michaelo, kdybyste měla Flachau představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
2: Na Flachau mám nejradši široké a přehledné svahy, na kterých se dobře cítí jak začátečníci, tak i zkušení lyžaři. Když chcete poznávat, můžete celý den projíždět propojené areály a lyžovat pořád někde jinde. Když hledáte něco sportovnějšího, vyražte do Cauchnze nebo do Absolut parku ve Flachau-Winklu. A vůbec nemusíte zůstat jen u lyžování. Můžete třeba vyrazit na sáňky, na běžky, na ski Alpy, anebo na zimní procházku. A potom se můžete sejít s kamarády na horské chatě, kde si můžete dát něco dobrého, tradičního a pokračovat třeba na apresky s živou hudbou. Já objevuju Flachau teď jako maminka čtyřletého syna, který se tam naučil lyžovat. Do dneška si pamatuju, jak jsme společně na konci sezóny poprvé sjeli jednoduchou sjezdovku vedoucí lesem. Pro někoho je to možná obyčejný moment, ale pro mě je to moment, zážitek, na který se nezapomíná.
1: Tolik Michaela Dellerna. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Flachau si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
8: Dotace z Fatre jsou zpět.
9: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
8: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
9: Ti, co sousedům staví novostavbu.
8: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
10: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
14: House running.
13: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Kdy naposledy si vězl v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
18: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
17: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
18: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Za volantem.
20: Dlouhá kolona zhruba na půl hodinky se vytvořila kvůli hromadné srážce tří osobních aut na D1 před Prahou. Bouralo se za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru, v koloně ale budete popojíždět od 15. kilometru. 10 minut necháte před Prahou také na dálnici D5, tady se popojíždí v koloně v úseku od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh a za Višňovou na Příbramsku směrem na Dolní Hvity se vyšetřuje nehoda osobního auta s divočákem. I tady projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
21: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
19: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
22: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. V 16 hodin uplyne lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz pro volby do Senátu. Ten voličům umožní hlasovat mimo místo trvalého pobytu. Působnost dokumentu je omezena na volební obvod. Především děti z újezdu nad Lesy u Prahy dál trápí salmonelóza. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí. 99 z nich muselo do nemocnice. K nákaze došlo v tamní jídelně základní školy. Z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku utekl 27letý vězeň. Rodinné vazby má na Pardubice, takže by mohl být tam. Muž není podle policie nebezpečný. Fotbalová 21 zakončila kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
23: Dobré ráno, Rádia Blaník
19: s Petrem Svíbou.
0: A my se za chvíli podíváme na zoubek jedné takové zajímavé akci. Ojedinělé akci, jmenuje se Hvězdy pod hvězdami, jsou to koncerty, které probíhají v pražském planetáriu. Včera proběhnul zrovna jeden a my pro vás máme záznam toho předchozího. Tak za chvilku se dozvíte víc, teď Petra Černocká a Saxána a teď je minuta a půl před půl devátou.

0: Saxána Petra Černocká na Blaní.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Už nějakou dobu vás zveme do pražského planetária na sérii koncertů, která nemá obdoby, s hvězdnou oblohou nad hlavou, aniž byste zmokli, ale umějí vám tam vytvořit i pocit, že jste uvnitř Sixtínské kaple a ve spojení s hudbou to stojí dvojnásobně za to. A včera si to takhle mohli užít fanoušci Olgy Lounové. A už se teď prodávají vstupenky na další koncert, kde vám bude tentokrát 3. listopadu zpívat Petr Kolář, planetum.cz, tam je najdete. A nedávno jste si mohli pod hvězdami vychutnat i skupinu Čechomor. Vstupenky jste si mohli, kromě toho, že jste si je mohli koupit, taky vyhrát u nás na Blaníku. A pokud jste nebyli, tak si můžete udělat představu o tom, jak to tam vypadalo. Podle té nadcházející písničky, která je totiž živým záznamem právě z pražského planetária. Tak se teď pohodlně usaďte, tady je Čechomor a Vyšla hvězda jasná. Live ze série koncertů Hvězdy pod hvězdami.

0: Jebě Vláva, Bad Name a Bon Jovi na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: V druhé polovině týdne by se mělo ochladit, tak já jsem si teď ze zvědavosti jenom rozkliknul stránky pneuservisu, kam jezdívám přezouvat, a ono se to docela plní, takže ono, pokud plánujete letos přezouvat, což asi plánujete, tak možná by bylo dobré už se podívat na stránky vašeho pneuservisu a někde se už zarezervovat, ať potom nepřijdete s křížkem po funuse. Jak to bude dneska s tím počasím?
2: Dneska to ještě na přezouvání nebude, minimálně pocitově, protože nás čekají teploty 18 až 23 stupňů, takže pořád tady máme spíš to babí léto. Na horách bude okolo 16 a co se týká oblohy, tak tady dnes počítejte s oblačnou až polojasnou oblohou. Místy může být přechodně zataženo, ale odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti opět ubývat.
0: No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40.
3: Česko míří opět k volbám.
1: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
3: a k tomu třetinu senátorů.
1: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
3: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
1: Komunální a senátní volby 2026
3: na Rádiu Blaník.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 190.

0: 39 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
10: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
12: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Pohodové České rádio.

0: Čím to je a no name, dneska odpoledne po 16. hodině si puste Pepovi parťáky, protože kolega Pepa Černý se bude povídat právě s Igorem Tymkem z no name. To bude po 16. hodině a co bude po 9.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9. nás čeká další hledání tajemného roku. Tentokrát zavítáme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ze kterého pochází tahle ukázka. Záměrně se mi vybral hodně krátkou.
3: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
0: A více si řekneme po 9. Teď jsou 3 minuty po 3:15.

0: Señorita Juanita, Iveta Bartošová na Blaníku na konci dnešního dobrého rána a tajemný rok už v příští hodině a dnes rok, ze kterého pochází třeba tahle písnička. Hey, jen mi dodáš tu hrej. Nebo tahle.
1: Stal jsem se mužem, který.
0: A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.53. Rádio Blaník.
2: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
10: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem regionu je zatím pod mrakem a teploty se drží kolem 10 stupňů. Během odpoledne ale se od jeho západu vyjasní na skoro jasno nebo polojasno a také se postupně oteplí na 18 až 21 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Dlouhá kolona na víc než půl hodinky se vytvořila kvůli hromadné srážce tří osobních aut před Prahou na D1. Bouralo se na 5. kilometru v koloně, ale budete popojíždět už od 21. kilometru. Další půl hodinku necháte před Prahou na D5. Tady se v přerušované koloně popojíždí kvůli dopravnímu omezení v úseku od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. A pomalu to jede i mezi Pískem a Malými Nepodřicemi. Tady jsou v sobě dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři a policie řídí provoz kivadlově. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je tu Monika.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Chřipková sezóna by měla letos dorazit později. Kvůli senátním volbám končí další lhuta. Pražanům poradí studenti Karlovy univerzity.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do Česka letos dorazí část vakcín proti chřipce se zpožděním. Výrobci totiž potřebovali víc času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek. Další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Letos je objednáno o 15% víc vakcín než loni. Chřipková sezóna letos podle epidemiologů nastoupí o něco později.
15: Volby 2026.
16: Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit změny ve volebních místnostech, aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. Pražané můžou i letos zdarma probrat své právní problémy, a to se studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jim pomůžou třeba s otázkami kolem práce, nájmu, dědictví, anebo třeba exekuce. Víc tomu říká mluvčí Prahy Vít Hofman.
12: Poradna poskytuje především informace o možnostech řešení konkrétní situace. Nevypracovává písemná podání ani smlouvy a nenahrazuje služby advokátů či notářů. Zájemcům proto v případě potřeby odborného právního zastoupení doporučujeme využít služeb kvalifikovaného právního profesionála.
16: Poradna funguje ve Škodově Paláci každé pondělí a středu od 2 do 4 odpoledne. Návštěvu je potřeba předem objednat. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací 126. gólem. Ve svém posledním utkání se podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Nad první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
17: Tajemný rok a Petr Slíva
15: na Rádiu Blaník.
0: Otevíráme středeční hledání tajemného roku. Obě telefonní čísla jsou připravena 800 109 109, to je to volací číslo 600 318 118. Tam můžete posílat své tipy a vzpomínky v SMSkách. I dneska můžete přidávat tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku. No a nápovědou nám opět budou písničky a slovní nápovědy. Ta první slovní už za malou chvíli a na začátek písnička, za kterou si Helena Vondráčková v tajemném roce odnesla z bratislavské Liry ocenění Zlatá Lira. Malovaný džbánku se jmenuje.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 108.

0: Piklé, fragile, malá, křehká, drupy na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A písnička z tajemného roku a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Tady je Marie, dobrý den. Já bych chtěla vám tak nějak říct rok.
0: No, povídejte.
3: Toho seriálu, je to z Nemocnice na kraji města.
0: Aha, ta znělka, kterou jsem pouštěl, máte pocit, že byla z Nemocnice na kraji, teda znělka,
3: určitě,
0: nebo ta ukázka.
3: Určitě, nezapomenutelný pan Kopecký, to je jako takhle.
0: Možná vás vyvedu z omilu za chvilku, ale povídejte dál.
3: Tak dobře, to je možný. Tak jo, a myslím, že to byl rok 1977, a nebo 78, teď nevím, kde to bylo natočené a kde to bylo v televizi.
0: Tak moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Ty taky, naschledanou.
0: A jdeme na SMSky.
4: Pěkný den, tady Alča, podle písničky Heleny Vondráčkové typuji rok 1973, kdy mi bylo krásných 6 let.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip na rok 1974, ten je tedy anonymní, ale nicméně tady posluchač či posluchačka typuje podle Drupyho.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě Ivu z Prostějova, ta taky typuje rok 1974, napsala, mě byly 3 roky a narodila se mi skvělá sestřička Zdenička.
0: Děkujeme. No, tak se do toho dáme. Tak Nemocnice na kraji města, říkala posluchačka. No tak já ještě jednou pustím tu ukázku, kterou jsem pouštěl před 9.
5: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
0: To není Miloš Kopecký. Tak já pustím tu ukázku celou.
5: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
6: Co dělá Ramus v mém revíru?
5: Revír je tvůj, ale to na darmák je můj. A já se udělám řečeto.
6: Tady se žádné řečeto dělat nebude.
7: Co?
0: To je totiž... To je totiž Krakonoš. Krakonošské pohádky měly v tajemném roce v televizi premiéru 30. dubna. František Peterka jako Krakonoš, Ilja Prachař jako Trautenberg, Zdeněk Řehoř jako Hajný, Hana Maciuchová jako Anče a Jaroslav Satoranský jako Kuba. Vzpomínáte?
5: To kyselo je moc kyselý. Ten bramborák je moc bramborovej. A vůbec, co si myslíš? Panský žaludek je fajnový žaludek. Ergo, donorme ten krucák z element, to ti přijde draho.
0: Tak krkonožské pohádky, dnešní první nápověda, kdy jste je mohli vidět poprvé. Napište nám to, zavolejte.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A z tajemného roku je i tahle písnička Petra Reska. Modrá zem.

0: Hany, Hany a Abba na Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Písnička, která teď zazněla proto, protože vyšla v tajemném roce, stejně jako všechny ostatní písničky. A v tajemném roce jste 30. dubna mohli taky poprvé vidět krkonošské pohádky. František Petrka jako Krakonoš. Víte, ve kterém roce to bylo? Rádio Blaník, Petr Slívá, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petře, Lenka z Kutné Hory.
0: Je to vaše Lenko?
2: Já si myslím, že se jedná o rok 1974.
0: Tak, píšu čtyřku. A co vám pomohlo, Lenko?
2: Krkonošské pohádky a drupy.
0: Drupy, a co jste dělala vy v tom roce?
2: Byla jsem ve druhé třídě.
0: Takže krkonošské pohádky byly akorát pro vás večerníček, co?
2: Ano, ano.
0: Nebo pro vás
2: musela
0: takhle?
2: Musela jsem nosit jedničky, abych mohla koukat.
0: Abyste se mohla dívat. Takhle, táhne mi na 50 a rád se podívám na krkonošské pohádky i dneska, takže ono je to úplně jedno, kolik člověku je, že jo?
2: Je to tak, je to tak.
0: Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Vy taky, krásný den.
0: Tak a co pak nám posluchači a posluchačky píšou v SMS-kách?
3: Tak třeba posluchačka Marie z Přepych napsala, podle písniček a krkonošských pohádek se jedná o rok 1974, to mi bylo krásných 21 let a byla jsem rok vdaná.
0: Děkujeme za vzpomínku.
3: Potom přidáme tip ke stejnému roku, ten nám poslala Petra ze Sázavy, napsala, mě byl jeden rok a narodil se mi bratro.
0: Díky, Petro.
3: Ale máme tady třeba i tip na rok 1973 a ten nám poslal Vlastík z Břeclavy, který byl v tom roce druhým rokem v učení.
0: Díky, píšu čárku 73, co vy, jaký rok tipujete, jsem s ním, 800 109 109, brnkněte nebo napište na 600 318 118, nebo do komentářů na Facebooku. A z tajemného roku je i tahle písnička Karla Kahovce, Chodím jen tak bosý, se jmenuje.

0: Chodím jen tak bosý a Karel Kahovec a další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Krkonošské pohádky to byla pro změnu slovní připomínka tajemného roku, protože v tajemném roce jste je mohli vidět poprvé a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie Zumpolce. Myslím si, že je to rok 1973.
0: 73. A podle čeho si to myslíte, Maruško?
3: Včera to dávali v televizi.
0: Máte jako pocit, že to dávali v televizi? No tak jo.
3: Teďka to je jako večerníček pro děti.
0: A máte nějakou vzpomínku k roku, který typujete?
3: To jsem ještě chodila do školy.
0: Tak já vám moc děkuju. Mějte se krásně, Maruško. Naslyšenou.
3: Taky, naschledanou.
0: Jdeme na SMSky.
4: Z Bílovic u Prostějova se nám dopsala Lenka. Milý Blaníčku, myslím si, že tajemný rok je 1974 podle písniček. V tomto roce mi bylo krásných 11 let.
0: Děkujeme, zdravíme do Bílovic.
4: Potom přidám další tip, další čárku k roku 1974. Tentokrát od Míry z Litoměřic napsal, bylo mi 10 let, takže jsem byl dítě školou povinné.
0: Díky, Míro.
4: A potom přidám tip na rok 1973. Ten nám poslala Helena z Brna a napsala, to je rok mého narození.
0: No tak pěkně děkujeme, mám zapsáno. Co vy? 800 109 109, volejte 603 118 118, pište a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
15: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
16: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
17: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
18: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
19: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťují na titel kerem sínsí, hrdin hanka hao.
20: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
21: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
22: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.

0: Seasons in the Sun a Tary Jack.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A taky už tady byla Helena Vondráčková a Malovaný čbánku. Měli jsme tady Petra Reska Modrou zem, nebo Karla Kahovce s písničkou Chodím jen tak bosý. A taky jsme tady měli připomínku krkonožských pohádek. Tenhle ten legendární večerníček jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: No dobrý den, Peťo. Tady Pavel. Hele, dneska je to tutovka 74. A jen tak pro zajímavost, ten díl, kde řekne, že kyselo je moc kyselý,
0: no,
3: a bramborák moc bramborovej, ten byl zrovna včera.
0: Fakt jo? No, asi musím někdy pustit televizi.
3: Autobusák a pohádkář se musí koukat, jo?
0: Jasně, určitě, no. V každém věku. Díky moc, krásný den, no. Naslyšenou.
3: Taky krásný den.
0: Já zrovna jsem někde běhal, nebo doslova jsem někde běhal, když byl večerníček. Povídej.
4: Napsala nám Hana ze Vsetína, zrovna o víkendu jsme s Rozárkou sledovali krkonožské pohádky, tak typuji rok 1973, což je zároveň rok mého narození.
0: Děkujeme.
4: Potom přidáme tip od Bohuny z Varnsdorfu, i ta typuje rok 1973 a napsala, typuji to podle filmu Přijela k nám pouť a s táborem jsem se zúčastnila natáčení, takže ve filmu jsem se nakonec nenašla, bylo mi zrovna 11 let.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě tip na rok 1974 a ten nám poslala Míša ze Znojma.
0: Díky, díky. Tak zřejmě tahle ta nápověda už zazněla možná na sociálních sítích anebo včera odpoledne, protože ano, v tajemném roce má premiéru taky tenhle ten legendární dětský muzikál režisérky Věry Plívové Šimkové.

A ten muzikál se jmenuje Přijela k nám pouť. Pouť získala řadu tuzemských i zahraničních ocenění a pomohla i režisérce vstoupit do dvorany slávy českého filmu. Takže 15. listopadu tajemného roku má premiéru dětský filmový muzikál Přijela k nám pouť. A to je další nápověda. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a teď si tuhletu legendární písničku z tohoto legendárního filmu dá.

0: Never Can Say Goodbye a Gloria Gaynor. Posloucháte Tajemný rok a tady jsou vaše další tipy, pojďme na ně, třeba tento. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, to Jirka Kince Prostějov.
0: Dobrý den, Jirko, povídejte.
1: Petře, já si myslím, že to je 1974. To tenkrát bych frčil zajítí krkonožské pohádky, měl mistrovství světa ve fotbale, no. To vyhrál Němci, jo. A tenkrát si pamatuju tu pouť, jo, přijat nám pouť, to tenkrát frčilo.
0: Co jste dělal vy, Jirko?
1: Já jsem měl krásný 11 roku.
0: No tak jo, to je ten věk, na který taky rád vzpomínám. Moc děkuju, krásný den.
1: Mějte se hezky a pozdravuji všechny.
0: Ano.
1: Posluchače Rádia Blaník.
0: Naslyšenou. Tak a pojďme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 1974, který nám poslala Petra a napsala k tomu vzpomínku, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Díky, Petro.
2: Potom přidám Leonu Stanvaldu, Témným rokem je 1974, podle krkonožských pohádek i přijela k nám pouť. V tomto roce jsem oslavila čtvrtý rok svého života.
0: Děkujeme, to by mohlo říct každý, že 74, ale říká vás to tak půlka. Pojďme.
2: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1973, ten nám poslal Jirka a napsal, to je rok, kdy jsem se potkal se svojí úžasnou manželkou.
0: 73, to říká ta druhá půlka, tak dělám další čárku a pojďme teda na poslední slovní nápovědu. Maďarský vynálezce, sochař a profesor architektury Ernő Rubik v tajemném roce vynalezl kostku. Teda úplně přesně Rubikovu kostku. Hlavulam, který se potom rozšířil do celého světa. Tohle je třeba kousek americké reklamy.
3: Rubik's Cube. Over 3 billion combinations, but just one solution.
0: Ernő Rubik vynalezl Rubikovu kostku právě v tajemném roce. A ve kterém roce to bylo, to necháváme na vás, kdy se začala Rubikova kostka prodávat. Teď 800 109 109, to je to telefonní číslo, na které můžete volat, 600 318 118, na to můžete psát a za chvilinku to rozsekneme.
3: Tajemný rok
4: na Rádiu Blaník. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
6: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Máme ji!
11: Naši novou akuvrtačku.
10: Jen za 799 korun.
11: S baterií a nabíječkou v ceně.
10: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
11: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně...

0: DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.

0: Jiří Šelingra, Simsalabim, třeba vám v tajemném roce bylo taky 15 a třeba jste taky sněli o lásce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Záleží na tom, jaký rok to byl, a tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Roman Chomutov, já bych chtěl taky nějaký tip dát.
0: Tak dejte.
3: Já bych řekl podle nápověd 74.
0: 74. Byl jste na světě, vy máte dost mladý hlas?
3: Mám, no. Předevčírem nebo před třema dnem by bylo 63, tak asi jsem mladý už hodně dlouho.
0: No vidíte, není to znát.
3: Bylo mi 11 let, bylo mi 11 let.
0: Takže škola...
3: Jestli můžu ještě pozdravit, před chvilkou vám volal můj spolubojovník z vojny, Mnich, Pavel Pata.
0: Aha.
3: Jo, spolu jsme byli na vojně, jsme byli na srazu po letech, tak to... Taky si mě slyšíš, Pavle, měj se hezky, čau.
0: Vyřízeno, a vy taky, naslyšenou.
3: Taky, hele, taky, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: V SMSkách nám pořád dominuje rok 1974, typuje ho třeba Zdena z Friedlandu, ale máme tady třeba i jeden anonymní tip na rok 1986.
0: 86, no to tady ještě nemáme, píšu.
4: A potom přidám ještě dvojici, Petra Zdášu ze Štětí, ty typují rok 1974.
0: Tak, zapsáno a pojďme si to všechno zhrnout. V televizi se objevily krkonošské pohádky právě v tajemném roce, taky jste poprvé mohli vidět dětský muzikál Přijela k nám pouť a připomněli jsme si slavnou kostku maďarského vynálezce a taky sochaře a profesora architektury Erneo Rubika, která spatřila světlo světa taky v tajemném roce. A pokud jste typovali rok...
1: 1974.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Ano, to byl dnešní tajemný rok, ten zítřejší už se pro vás chystá. My se na vás s Adelkou těšíme už v dobrém ránu na Blaníku v 6 hodin. Za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna vzpomínka na dnešní tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1974. George McRae. Sexy.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Miraja drahokamy na Blaníku. Hezké dopoledne, přátelé. My si budeme dál hrát hlavně hezky česky. Marie Rotrová zaspívá.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme
1: taky Petr Janda.
3: Nějak se vytrácíš, má lásko.
1: I kluci z Úval, divoký byl.
4: To je to tvoje malování.
1: Kluci tady byli a hráli a zpívali naživo v rámci kytarového rána. Teď v pondělí, přátelé, už pro vás máme video, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz nebo na náš YouTubeový kanál. Byla to paráda, teda klukům to hraje naživo neuvěřitelně, navíc tady byli všichni skoro, kromě Jurdy na basu, tady bylo banjo s Jackem, byl tady i Pecan stálcí harmonikou, prostě úplně všichni, takže to znělo. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10 hodin.
5: Radio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
6: Radio Blaník. Počasí.
7: Radio
8: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Babí léto se pomalu loučí. Dnes odpoledne si ale před příchodem studené fronty ještě užijeme sluníčko. Bude většinou polojasno s teplotami od 18 do 21 stupňů. Tolik informace o počasí a následuje doprava.
9: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
6: Blaník za volantem.
8: Silný provoz a dlouhá kolona zhruba na 10 minut zůstává na D1. Teď ale aktuálně na 8. kilometru kvůli nehodě dodávky s motorkářem. Půl hodinku necháte před Prahou na D5. Popojíždí se v přerušované koloně v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh a dál na okruhu směrem k letišti se popojíždí už od sjezdu z D1 až po odbočku na Ořech. V opačném směru je tedy kolona mezi sjezdem z D5 a sjezdem na Ořech zhruba na 20 minut. Tolik dopravní servis a teď se zprávami je tu Monika.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Soud rozhodl v případu vydírání v pražském IKEMu. České školy chystají speciální testování dětí. Z Lipna na jihu Čech dál mizí voda. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Takový trest dnes uložil soud bývalému náměstkovi pražského IKEMu Jiřímu Malému. Konkrétně jde o 50 tisíc. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný, muži vinu od počátku odmítají. V českých školách proběhne měření fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na vybraných základních a středních školách. Co přesně budou děti dělat, to už prozradí za ministerstvo školství Ondřej Macura.
12: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž ve zhybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
11: Měření naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Generální inspekce bezpečnostních sborů hledá nálezce peněženky ve Vyškově. Měla obsahovat větší hotovost a podle GIPSu nelze částku specifikovat. Peněženku přinesl na policii neznámý muž s tím, že ji nalezl 13. srpna před 8. večerní u obchodního domu. Policie má jeho fotografii z kamery. Jihočeské Lipno se postupně dál zmenšuje. Každý den ubude na největší vodní ploše v zemi 1 cm vody. V okolí Nové Pece nebo osady Nové Chalupy se už řeka vrátila do svého původního koryta, kterým tekla před 70 lety. Vidět jsou také pozůstatky zatopených staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
1: Je tady, děkujeme Moni.
6: Pepa Černý.
7: na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, právě teď nám odbyla 10. hodina, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, na to se těšte. A v této hodině si taky zahrajeme víc nebo míň a jak dobře víte, vy milovníci kávy, mám pro vás voucher na 3000 korun na web kávuj.cz. Tak se připravte, za chvilku se dozvíte heslo. Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, právě teď na Blaníku.

0: Bad Boys Blue na vlnách Rádia Blaní.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaní.
0: A už je tady naše samčaj, famózní pořad Proč se říká, co se říká. A tentokrát to bude tak trochu o obuvi, tak samčí, my posloucháme.
3: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem ovládat. Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel? Existuje jedna taková stará krásná legenda. Už český časopis z roku 1926 přetiskl příběh o rytíři, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec napřel připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali, zda stojí pod papežskou berlou nebo císařským žezlem, měl odpovědět pod pantoflem. No a když turnaj vyhrál, císařova dcera mu údajně řekla, že ho sice nikdo nedokáže přemoci, ale je přeci jen pod pantoflem. Nicméně, jestli výraz skutečně vznikl kvůli rytíři s pantoflem na helmě, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná právě proto torčení přežilo dodnes, protože doba se změnila, rytíři zmizeli, ale pantofle máme doma pořád.
0: Je to tak, samčí, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak, jdeme si zahrát Billy, co vy na to? Malování na Blaníku.

0: Věra Martinová až na vrcholky hor a my si jdeme hrát na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, přátelé, my hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. A mám pro vás poukaz na 3000 na web kávuj.cz a tam si můžete koupit úplně, co chcete, ale ideálně teda kafe, jo, protože to mají výborný. Přátelé, jestli chcete hrát, tak pište 603 118 118, to je místo pro vaše SMSky, napište celé své jméno, odkud jste a potom heslo. A heslo dneska dáme Posázaví, jo? Protože to je pražírna z Posázaví, tak heslo je Posázaví. No a mějte u sebe telefon a zvedejte ho, protože dvěma z vás budu volat a vy se utkáte přímo v éteru Blaníku právě o ten poukaz. Do té doby, než budeme hrát, tak si zahrajeme třeba Gampa, protože to nevzdám, anebo Kabáty, oni.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
7: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
10: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
11: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jecku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
12: Salonky.
13: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
12: Úklid.
13: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
12: Ha, kuchař.
13: Správně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Dotace z Fatre jsou zpět.
16: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
15: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
16: Ti, co sousedům staví novostavbu.
15: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Ani hnout, máme tu případ.
19: Segra, co se stalo?
18: Po celé chodbě jsou šlápoty.
19: Tak kdo si neočistil boty?
18: Já si je neočistil.
20: No, já taky ne.
18: Já vlastně taky ne.
19: A proč?
18: Protože nemáme pořádnou rohožku.
20: Jo.
15: To by mohlo být ono.
18: Takže případ vyřešen.
16: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
2: O rohošku.
16: Gapa.cz. Rohošky pro každého. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčán. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: kabáti a oni už jsou na telefonu.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Ti dva vyvolení, kteří si zahrají víc nebo míň. A první vyvolenou je paní Dana. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dano, vy děkujeme, vy žijete v Plzni, že jo?
3: Ano.
0: Jak tam je dneska? Je tam hezky?
3: No, já nejsem úplně v Plzni. My jsme teď momentálně ještě na chatě, užíváme posledního sluníčka.
0: Jasný. A máte ráda
3: ale
0: kafé?
3: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafé?
3: Ano.
0: Jo,
3: a hlavně manžel, to je takový kafa.
0: Jo, no tak uvidíme, jestli bude mít manžel radost. Možná, že ho předběhne pan Jiří z Brna.
3: Sluníčka.
0: Jasný. A máte ráda
3: ale
0: kafé?
3: Ale sluníčko od rána.
0: Jo. A máte ráda kafé?
3: Ano.
0: Jo,
3: a hlavně manžel, to je takový kafa.
0: Jo, no tak uvidíme, jestli bude mít manžel radost. Možná, že ho předběhne pan Jiří z Brna. Jiří, dobrý den.
3: Ano, je to možný.
4: Dobrý den.

0: Haló?
1: Ano.
0: Jo? Strašně rychle vypalte odpověď. Jo?
1: Jo.
0: Dobře. A Jiří, vy prosím vás taky potom vypalte rychle, až vás oslovím odpověď, jo?
2: Ano.
0: Dobře. Jinak vám to nebudu moc uznat, protože dneska je to taková záludná otázka, která, na kterou se dá ale přijít, když má člověk čas. Tak uvidíme. Přátelé, mám pro vás poukaz na nákup za 3000 do kávoj.cz a je to s takovou firmou Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. Dano, posloucháte pozorně?
1: Poslouchám.
0: Tak poslouchejte, jo. A rychle, prosím vás, odpovězte. Kolik písmen má Coffee Limit? Rychle, kolik písmen?
1: 6.
0: Víc nebo míň, Jiří?
2: Víc.
0: Víc. Jiří vyhrává. Ale, hele, to bylo tak rychlý, že Jirka to nemohl spočítat. Navíc v Coffee Limit tam jsou dvě F a dvě E, že jo, to je anglicky. Takže je to 11 písmen nakonec, jo?
1: No.
0: Tak jo.
1: Dano, to bych stejně asi nedopočetla.
0: No, já teda taky ne. A měl bych mohl mít třeba minutu a měl bych s tím stejně problém. Dano, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
1: Dobře, děkuju.
0: Tak, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A Jiří, vy si nakoupíte na kávuj.cz za 3000. Souhlas?
2: Je, to je super, děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky, ať vám to dneska utíká. Nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: Tak, takové to dneska bylo, přátelé. Já vám všem, kteří jste napsali to heslo Posázaví a byli jste všichni, tak vám moc děkuju. No a třeba se na vás dostane zítra, protože zítra pro vás budu mít další takový voucher na 3000 na kávuj.cz. Posloucháte Rádio Blaník.
3: Víc nebo míň? 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
0: A budeme si dál hrát za chvilku Karel Zich a jeho paráda. A teď se dozvíte, jaký bude víkend.
4: Bělý klet, darujem ti bělý klet.
5: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my

0: právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
11: Vy chytrálí, s chytrátem jsme ušetřili.

0: tvrdohlavé latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
10: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

0: Tanda Hložek a Petr Kocvalc a Diana na vlnách Blaníku. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívá Michal Davy. Jarek Nohavica.
1: Až budu starý, mužem budu černý oblek mít.
0: I Václav Neckář. A Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 7,5 minuty už bude 11 dopoledne. Rádio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Před námi je příjemně teplé a také slunečné odpoledne s teplotami od 18 do 21 stupňů. Tolik informace o počasí a následují informace ze silnic.
6: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Za volantem.
5: Na Pražském okruhu před Cholupickým tunelem na 6,5 kilometru směrem k letišti se vyšetřuje srážka dvou nákladňáků. Provoz je zablokovaný zhruba na půl hodinky, kamiony si ale v pravém pruhu postojí ještě déle. Před Prahou se zdržíte také na D1. Na 8. kilometru na příjezdu do hlavního města se srazila dodávka s motorkářem. Kolona je tu na 10 minut. A silný provoz je také kvůli dopravnímu omezení na dálnici D10 u Brandýsa nad Labem. Popojíždí se asi čtvrt hodinky mezi 13. a 10. kilometrem. Tolik dopravní servis a teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Ústavní soud řešil změny hlukových limitů. Tisíce lidí se zapojí do blížících se voleb. Na Slapech pokračují ochránci v záchranné akci. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Hlukové limity v Česku se měnit nebudou. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá.
10: Volby 2026.
9: Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, ví mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
11: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
9: V 5000 pak proběhnou také zároveň volby do Senátu a na sobotu pro vás také na Rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Ochránci přírody a dobrovolníci zatím na Slapech zachránili přes 70 tisíc keblí. Záchranná akce ale dál pokračuje. Dosud se do ní zapojilo na 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Díky nedostatku vody také ochránci zjistili, že vzácné velvruby malířské ohrožuje přemnožená slávička mnohotvárná. Globální růst ohrožují drahé energie, vysoké dluhy a rizika spojená s AI. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová zároveň vyzvala vlády k rozpočtovým a měnovým opatřením. Ty by měla hrozby omezit. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
12: Děkuju moc, Moni.
4: Pepa Černý
8: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za dvě minutky a kousek už bude 11. My si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Taky přivítám zpátky tady na místě činu Petra Slívu, který si dal asi dvě hodinky pauzu a mezi tím objevil zlaté české ručičky, tak nám je představí. A já vám v této hodině prozradím, kdo bude dneska mým parťákem tady na Blaníku a taky vás nalákám na víkend, který nás čeká. Ono to spolu trošku souvisí a to já vám všechno řeknu. Teď je tady Olga Lounová, která včera zářila v pražském planetáriu. Jsem optimista.

0: Sarah Connor na vlnách Rádia Blaník. Před námi jsou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Peť, my už posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janem Šťastným. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Vacova u Jemperka.
4: Dovolal jste se do Vacova u Jemperka, kde vlastně máme sídlo naší firmy.
3: Přesně tak. Jak se ta firma jmenuje?
4: Tak naše společnost se jmenuje Spen SRO a je to spojením vlastně písmen našeho jména Šťastný, těsnění Nespice. Vlastně v době, kdy jsme to zakládali, tak jsme přemýšleli, jakým způsobem vlastně pojmenovat naši firmu, která byla založena Janem Šťastným, mým otcem. A lámali jsme si hlavu nad tím, jak to uchopit a jak to jméno pojmenovat, a nakonec jsme teda za pomocí těchto písmen složili Šťastný, těsnění Nespice.
3: Já jsem to schválně nechal říct vás, protože já jsem si nebyl jistý, jak se to správně čte. Takže normálně Sten se dvěma T.
4: Ano, přesně tak, Sten se dvěma T.
3: No a teď k tomu, čemu se vlastně vaše firma věnuje. Tam jde o gumové těsnění, ale není těsnění jako těsnění, že mám pravdu?
4: Máte pravdu. Vlastně naše těsnění používáme v široké škále. Naše výrobky jsou v celém spektru dopravy. Vlastně od osobních automobilů přes nákladní vozy až po motocykly. A samozřejmě můžete je potkat kdekoliv na silnici. Je to přesné gumové těsnění, ale do motorů. To znamená, jde vlastně do součástí toho motoru, hlavně olejové filtry. Jsou to vlastně převodovky, vstřikovače, vodní pumpy.
3: To mi řekněte, ale co to vlastně vašeho tátu tehdy napadlo, že se bude věnovat zrovna tomuhle?
4: Otec vlastně dojížděl za prací do Německa a ten velký příběh vlastně začíná paradoxně na té silnici, protože v roce 91, když jezdil za prací, tak měl auto nehodu a vlastně dostal se do německé nemocnice, kde díky tomu, že vlastně té péči, která byla v té době na velmi dobré úrovni v Německu, tak vlastně mu zachránili nohu a dostal se vlastně k inzerátu v té nemocnici, že firma, která spolupracuje, by ráda spolupracovala s českou firmou. A v tom německém inzerátu vlastně našel tu inspiraci, že by vlastně přinesl tu práci k nám do Čech a začal spolupracovat vlastně s německou firmou, která je hlavním výrobcem toho těsnění, protože my jsme vlastně subdodavatelem. A ta spolupráce začala potom o pár měsíců déle, a to znamená 2.6.1992.
3: No a dotáhli jste to tak daleko, že jste si letos vysloužili i titul. Co je to za titul?
4: Vlastně pro nás je to takové poděkování. Je to vlastně poděkování za tu práci, kterou děláme, a je to samozřejmě poděkování té první generaci hlavně. Takže s velkou pokorou přijímám a s respektem vlastně k té první generaci tuhle cenu. A je to samozřejmě poděkování jak našim zaměstnancům, tak i to, že vlastně ta firma působí tady v tom jeho českém kraji. Protože vlastně nehledali jsme touhle soutěží nějaký zviditelnění, ale hledali jsme vlastně to, že rodinná firma na této úrovni může takhle pracovat.
3: Takže spousta řidičů teď prostě jede a vůbec ani netuší, že má v motoru možná těsnění z Vacova. Je to tak?
4: Je to tak. Je to trochu paradoxně, že vlastně o nás zákazník nikdy neuslyší, protože naše práce není na první pohled vůbec vidět.
3: A samozřejmě musí zaznít i tahle ta otázka. Přežije vaše firma i nástup elektromobility?
4: Musí přežít, samozřejmě, že se na to připravujeme a nemůžeme se zastavit, musíme furt mít ten krok dopředu, takže už teď vlastně zpracováváme projekty, které jdou čistě do elektromobility, a samozřejmě je to budoucnost.
3: Tak pane Šťastný, já vám popřeju teda hodně štěstí, ať se vám daří. Děkuju za účast ve zlatých českých ručičkách a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuju moc, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A Peťa to dokázal. Mladík, stále mladík, a teď nám zaspívá Jarek Nohavica, Starého muže. A je přesně 11.11, to je magické. Krásné dopoledne s Blaníkem.
5: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuša.

starý mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.

0: Skupina Connells a 74-75, písnička, která je trošku nostalgická, taková vzpomínková, ale krásná. A Connells to je kapela, která pochází z Ameriky, konkrétně ze Severní Karolíny. A víte, proč se jmenuje Connells? No, protože ji založili bráchové Mike Connell a David Connell. Pořád ještě hrajou, mimochodem. Od roku 1984, pravda je, že se trošku obměnili, jo, jsem tam někdo odešel, jsem tam někdo přišel, ale pánové Connellovi tam pořád jsou, takže se pořád můžou říkat Connells. Za chvilku Karel Gott a Pabi Telea, nebo Alvaro Soler a Sofia na vlnách Rádia Blaník.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim, akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
9: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Máte jeden pěkný T-shirt, tělo vůn dvo dvo, kvalitní bázen. Zjistíte, že máte jen několik osobních údajů a bankovní číslo.
13: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. Spre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Prachy. Si.
1: Richard Miller zpíval hezky česky štěstí.

0: Hodin. Přátelé, Igor bude mým parťákem a já myslím, že to bude sranda. Zazní tohle, nie, alebo ano, určitě tu si dáme na úvod. Možná zazní i moje nejoblíbenější. Vždyť proklečí může být šest. Ale kdo ví, co nakonec vybereme s Igorem. Každopádně bude sranda, probereme to jejich výročí. Oni mají 30 let letos na scéně. Slaví to velkým koncertem v O2 aréně, který vypukne 12.12. A jistě tam budou hrát i Žily. A Žily, ty já vám slíbím, ty si dneska dáme na Blaníku mezi 16. a 17. v rámci Pepových parťáků. A když jsme u slovenských přátel, tak já přidám ještě jednoho našeho slovenského přítele, který už mezi námi bohužel není, ale nám to nebrání v tom, abychom s ním strávili celý nadcházející víkend.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Je to tak, přátelé, protože 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky Žbirka opustila. To my prostě nemůžeme nechat jen tak. A tak strávíme celý víkend právě s Mekyho písničkami. A víte, proč to nechceme nechat až na toho 10. listopadu? Je to jednoduché. Protože ta symfonická noc, ten velký koncert v Obecním domě v Praze, ten se koná už 20. října. A my pro vás máme vstupenky, které vám budeme o víkendu rozdávat. Tak proto jsme to takhle předsadili. Tak laďte prosím, Blaník, jak dneska ve 4 odpoledne, tak o víkendu, protože to bude stát za to. A laďte i nadále teďka, protože teď nás čeká Česká hodinka a potom přijde i Valecká. Tady se pořád něco děje na Blaníku.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
1: Bavit vás.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
10: vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
17: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
1: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S penny kartou jen za 9,90.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Vanastovky na vlnách Rádia Blaník, to bylo kouzlo. Teď nás čeká česká hodinka, plná pouze a jen českých písniček. Podíváme se na Karlštejn. Zaspívá i Lucka Vondráčková po Helence Vondráčkové. A pak vám se Saxánou vyčaruju hosta. Někdo volal, že půjde kolem za chvilku. To budete koukat. No, koukat, poslouchat budete. A budete se divit. Doufám teda, že se nám povede překvapení s hostem, který přijde po 12. Přátelé, před námi je česká hodinka. Teď bezprostředně počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty bude poledne. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
4: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
5: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne bude oblačno, ale postupně jasno, polojasno a teploty zamíří k 21 stupňům. Zítra pak čekejte většinou oblačno až zataženo. Postupně se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a naměříme 21 až 23.
8: Prodej a servis pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Nehodu máme na Kladensku ve Slaném na kruhovém objezdu v Pražské ulici ve směru do centra. Provoz tam zablokovala srážka osobního auta s kombajnem. Počítejte se zdržením v kolonách, protože místo je neprůjezdné. Zpozorněte na dálnici D1 na 59. kilometru z Prahy do Hradce Králové. Stojí tam nepojízdné osobní auto. A na D10 na 30. kilometru od Turnova na Prahu je také porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tam mějte krásné odpoledne.
9: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: E-shopy počítají se zdražením. Kvůli počasí už téměř vyschla první přehrada. Spolu s volbami proběhne řada referend. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Více než polovina českých e-shopů očekává, že příští rok zdraží zboží a služby. Pokles cen naopak předpokládají jen 3%. Letos šly ceny nahoru u zhruba pětiny internetových obchodů. Na vině jsou dražší pohonné hmoty. Vyplývá to z průzkumu dopravce GLS. Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Kvůli extrémnímu suchu začne vypouštět pouze přítok a přestane vodou pomáhat průtoku v řece Blanici. Oproti normálnímu stavu hladina klesla už o 7 metrů. Premiér Babiš kvůli tomu ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
12: Volby 2026.
11: Lidé v řadě obcí budou spolu s komunálními volbami hlasovat taky v referendech. Třeba na jihu Čech se to týká 6 obcí. O spalovnách se bude rozhodovat v Temelíně a v Přísečné. Ve Volarech se lidé vyjádří ke stavbě obchvatu a v Putimi bude referendum o opravě silnice. V Šebířově a Radeníně se lidé vysloví k větrným elektrárnám. Správa železnic chystá další miliardové investice. V příštím roce dá téměř 5,5 miliardy korun na projektování a majetkoprávní přípravu staveb. Kam konkrétně peníze zamíří, vysvětluje mluvčí správy David Kabele.
12: Na zajištění pozemků a projektování vysokorychlostních tratí. Na prvním dni s projektanty ve Fantově budově správa železnic představila také změny v zadávání zakázek na projekční práce.
11: Oproti roku 2022 jsou náklady na přípravu železničních staveb více než 2,5krát vyšší. Tehdy dosahovaly necelých 2 miliard korun. Tolik zprávy a na řadě jsou české písničky s Pepou.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
6: Pepa Černý
10: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé. Za minutku a půl už je to tady. Pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a slibuju vám, že za chvilku přivítám vzácného hosta. A tahle hodina bude vlastně plná hostů. I když Iva Lecká je to host, no to není host, že jo, ta je tady doma, tak tady se taky dočkáte. Teď Helenka Vondráčková, Noc na Karlštejně, Lásko má já stůňu. Krásné poledne s Blaníkem.

0: Čarujeme a vyčarujeme hosta. Vyčarujeme, už je tady, směje se, šel kolem. Marek Ztracený, ahoj Marku.
1: Ahoj, všechny vás zdravím.
0: Ono to není úplně náhodou, nešel úplně kolem, ale volal a říkal, hele, já mám takovou novinku a chtěl bych to sdělit národu. Jsem říkal, no tak to voláš na správný číslo, protože na Blaníku od nás se to dozví úplně každý. Marku, ty chystáš 7 velkých koncertů, no velkých.
1: No velkých právě ne.
0: No, velkých významem.
1: No to jo.
0: A bude to v tvém rodišti, že jo?
1: Je to přesně tak. Já jsem věděl, že na Blaníku, kam chodím strašně rád, tak mám i spoustu fanoušků, který mi často říkají, že mě tady slyšejí písničky. Tak jsem si říkal, že prostřednictvím vašich vln řeknu svým fanouškům, že po té Letenské pláni a po těch stadionech, nebo respektive stadionu Eden a tak dále, vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za Louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli stereotyp, tak jsem si říkal, že připravím něco speciálního a protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem tam odsaď do velkého světa, plnit si sny a stále tam žiju, tak jsem si říkal, že to udělám prostě s příběhem na šumavské louce, že místo velkých blikacích světel tam bude slunce, který bude zapadat nad horama a má to být velký zážitek a doufám, že to fanoušky potěší, protože se budeme hodně blízko a bude to jenom pro tisíc lidí. Takže je pravda, že to má spoustu výhod, ale jednu malou nevýhodu a to je, že se tam asi nejspíš nedostanou všichni. Ale doufám, že se tam uvidím právě s váma, těch koncertů je 7 a beru to jako další velký dobrodružství k vázvu.
0: 7 koncertů, 1000 lidí kapacita, to znamená dohromady se tam vejde 7000 lidí. Začíná to 19. června, končí potom 6. července. Ty koncerty jsou 19., 25., 26. a 27. června a potom 3., 4. a 6. července. A mě zajímá, prosím tě, kdy půjdou ty lístky do prodeje, protože dneska jsem četl, že Glastonbury se vyprodalo za 42 minut.
1: Ty bláho.
0: Tak předpokládám, že tohle bude podobný.
1: Těžko říct, každopádně se snažíme, aby se vstupenky dostaly k našim fanouškům nejbližším, takže Ztracená rodina, což je náš fanklub, tak ty můžou nakupovat o hodinu dopředu, už mají v mailu od nás link a všichni ostatní od 7 hodin večer. Je pravda, že o lístky, já jsem nikdy nezažil takovou reakci, ani před Edenem, ani před Letenskou plání. Je to zajímavý, asi jsem se trefil prostě fanouškům do vkusu a chtějí být tak trochu blízko, všichni pospolu a užít si. Je jasný, že i ta Šumava hraje roli, protože to je prostě, jsou to nejkrásnější hory na světě a příroda, takže celý to má být zážitek, nejenom to, že přijdete na koncert, ale asi to, že i si užijete tu Železnou Rudu, která je moc hezká a Šumavu vlastně zaparkujete a jdete krásnou přírodou na koncert na louku, kde na vás nečekají tribuny a velký pódy, ale jenom prostě si tak jako tam posedáváte, bude to vonět létem a strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení. Během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. To na velký koncertech nemůžeš, protože ty to znáš. Takže se těším, že to takový uvolněný. No prostě bude to bomba.
0: No, já když jsem to čet, že to bude Železná Ruda, tak jsem si představoval, že to bude na náměstí. A ty říkáš louka, to bude louka v katastru Železné Rudy teda, jo?
1: Jasně, ale jestli by se někdo vyděsil, jakoby tak se nemusí děsit, protože jsme samozřejmě dlouho ladili a samozřejmě i s Národním parkem, aby to byla louka, kde je samozřejmě krásný výhled, ale aby tam byly všichni, aby tam bylo kde parkovat, aby tam bylo zázemí a hlavně aby jsme, nedej bože, si neposedali na nějaký důležitý kytičky a tak, takže všechno to je pošéfovaný. Já jsem místní, takže poslední, co bych si přál, je tam něco ničit, naopak, budou tam přísný pravidla, bude to hodně ekologický a vlastně i s takovou osvětou, ale mý fanoušci a všichni známí, co jezdí na Šumavu, ví, že ty hory jsou prostě krásný a že se musíme o ně starat, takže nikdo nemusí mít strach.
0: Přátelé, žádný strach, bude to daleko od Krmelců, ale hrozně mě zaujalo, že ty slibuješ západ slunce, jo. A tak si říkám, ty na ten západ, na ten okamžik, ten koncert přerušíš, nebo to máš spočítaný, takže zahraješ Naše cesty a v tu chvíli bude západ.
1: No, budeme se snažit, aby to přesně bylo tak, že při poslední písnice, která nejspíš Naše cesty bude, i když uvidíme, jestli už nedostane nějaký jiný nápad, tak bychom byli rádi, aby za náma to slunce opravdu zapadlo. Hmm. Ale to slíbit nejde za prvý, protože často může být zataženo nebo něco jiného, ale umím si představit, že jednou z těch 7 koncertů to vyjde. No, takže doufám, že to bude co nejčastěji, ale já to místa znám, to je přímo louka, kam já chodím celý život. Vybíral jsem ze 3 míst, chodil jsem tam randit, učil jsem se tam lyžovat. Takže je to tak, že to má velký příběh a přesně vím, kdy tam to sluníčko zapadá. A chodil jsem tam už poslední půl roku a dělal si fotky s telefonem jako a kontroloval si, kdy tam to sluníčko zapadne, kde, v jakých místech, aby jsme věděli, jak dát pódium, takže snad to bude to ono.
0: Prosím tě, a který ten den bude nejlepší, jo? Protože teďka oni číhají posluchači u těch webových stránek, jo, a budou nakupovat. A říká se, že vždycky ten první koncert bývá nejslabší.
1: My vůbec necítíme žádnou únavu, my jsme rádi, že tam můžeme být s fanouškama, a naopak jako tohle to beru tak, že to bude spíš takový, jako že budeme furt plný energie sedět tam a bude to hlavně na pohodu. Takže nemusíte se bát, každý z koncertů dostane 100% a každý bude trochu jiný možná.
0: Přátelé, takže klikněte kamkoliv, protože lístky půjdou okamžitě pryč, je to 7 koncertů. Ještě jednou ozopakuj, prosím tě, předprodej začíná kdy?
1: Dneska v 6 hodin večer pro náš fanklub, v 7 hodin večer pro veřejnost, je to na Ticketportál a všechno by mělo být pošéfovaný a já samozřejmě na sociální síti budu všem všechno říkat a navádět.
0: Tak a platí pořád ještě, že tvoje nejnovější píseň se jmenuje Obuj si mé boty?
1: To platí.
0: Jo, tak si ji dáme?
1: Budu moc rád, protože považuji to za jednu z nejdůležitějších písniček, co jsem napsal.
0: Tak jdeme na ní. Marku, moc děkuju, měj se hezky a ať to máš dneska v 8 vyprodaný. Ahoj.
1: Tak děkuju moc.

Nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: Radio Band a Karvina na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem teď čet, že v Karviné mají normálně své vlastní moře. Oni tak říkají jezeru, které tam vzniklo a přináší vlastní přímořské podnebí. Najdete ho v zámeckém parku Buženy Němcové, je to solankové inhalatorium a návštěvníkům prý přivádí pocity, jako kdyby by zrovna trávili právě pobyt u nějakého moře a dýchali tam ten úžasný slaný vzduch, který někomu zásadně pomáhá s dýcháním a ono vůbec jako ta sůl v tom vzduchu, že jo, u moře, to je prostě blahodárné. No tak to teď můžete zažít takhle v Karviné. Kdo by to řekl, že jo, do Karviné. Do konce října je to tam otevřené ve zkušebním provozu, tak tam zdravíme do Karviné a těšíme se, až to v listopadu bude úplně naplno. My vám budeme dál hrát Pavel Bobek, Činasky, Lucie Vondráčková, všichni zpívají hezky česky, no to proto, že posloucháte Českou hodinku na Blaníku.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
16: Dotace z FATRE jsou zpět.
10: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
16: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
10: Ti, co sousedům staví novostavbu.
16: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
19: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Což Iva Lecká evidentně je. Jsem tady hulák, ale Ivo, Ivo!
1: No, já jsem si povídala v redakci, prosím tě, s holkama, já jsem vám řešila kašmírový svetry.
0: No to je jasný, to musíte probrat s holkama. Ivuško, jak pak se má?
1: No dobře, dobře.
0: Já pro tebe mám kvízovou otázku.
1: Je. Yeah.
0: Tak za jak dlouho si myslíš, že se dá pěšky dojít z Hodonína do Říma?
1: No, z Hodonína do Říma, no. Jo. No tak počkej, tak to máme, no, pěšky, tak za týden.
0: Za týden myslíš, jo.
1: No.
0: No já jsem chtěl paní Kristýnu Kotáskovou, které je 20 let, strašně pochválit, protože těch 2200 kilometrů ušla za 3 měsíce, jo. Aha. Ale podle tebe teda... se flákala.
1: Oblouvám paní Kristýně. Ne, já, hele, na tohle já jsem jako opravdu, ne, to, takovýhle otázky já nemůžu dostávat, jo, protože mě nikdy nešla matematika, já si neumím představit tu vzdálenost, ty čísla a nějak si to jako rychle přepočítat, tohle já neumím.
0: Já taky nevěděl, člověče.
1: Hele, tak já bych to možná šla, no... Abych to šla asi 10 let, protože... Ne, já bych to nešla, takhle, já bych to nešla a hlavně já už bych na začátku začala řvát, že mě bolej nohy.
0: Já jsem teď chtěl říct, že bys to šla do Vánoc, ale to bys byla rychlejší než Kristýna, to si nemyslím, ty bys šla tak do Silvestra, no.
1: Já bych
0: možná.
1: Ti říkám, já bych nešla. Já obdivuju všechny lidi, kteří mají tu vůli a to odhodlání a tu výdrž a to sebezapření.
0: No ale zase si představte tu Ivu v těch podpatcích s tím kašmírem na sobě, jak jde do toho Říma. Paráda. A potom zpátky s těma igelitkama. Já musím vysvětlit, proč tam ta 20-letá Kristýnka šla. Ona tam šla do toho Říma pěšky z Hodonína a denně urazila přes 30 kilometrů, protože chtěla upozornit na zvířecí útulek Pet Heroes v Lanškrouně, že tam potřebují rekonstrukci, tak jim chtěla takhle pomoci. A mně se to strašně líbí, tak Kristýnku moc zdravíme, zároveň zdravím na Novinky, protože tam jsem to čet, tak to musím takhle přiznat. A zároveň jsem chtěl poděkovat všem, kteří přispíváte na útulky zvířat. A kteří jako pomáháte zvířatům, protože co si budeme povídat, na různé jiné jako problémy lidstva se přispívá hodně a ve velkém a pořád se o tom mluví, ale na můj vkus pořád ty útulky, tak o těch se mluví trošku míň.
1: Je to pravda a hlavně vemte si to, jo, ten tvor, když už je potom s váma třeba, jo, tak vy jste pro něj celý jeho svět,
0: je to tak.
1: Celý jeho život, jo, a teď si vemte, že někdo z nich to nemá, že jo, tak pro něj je ten útulek celý svět, no, tak já myslím, že já vždycky říkám, když můžu, tak bych měla pomáhat.
0: Tak, no. Ivuško, tak děkuju, že pomáháš, měj se krásně a zdravíme do Lončkrouna na teda Pet Heroes, kde potřebují rekonstrukci, můžete jim přispět, budeme rádi a slibuju vám Karla Zicha, Alenku v říši divů, mějte se krásně s Ivou Leckou. Petr platí.

0: vaše účty.
1: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
2: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
3: Tak držel palce.
4: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
2: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
4: Veliká radost. Moc děkuju.
0: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
1: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
0: Éter ladí vaše účty.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
6: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
10: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
11: Laminátovou.
10: A voděodolnou.
11: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
10: Přesně.
11: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
14: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopí a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
17: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
0: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
20: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
21: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
20: A co je Chytrárt?
21: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
20: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
22: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
23: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.

0: Mozich a Alenka v říši divů. Poslední hodina v hodině. Poslední písnička v hodině českých písniček. Se mi to nějak zamotalo. Přátelé, 13. hodina to bude za 8 minut. Za chviličku tady odstartujeme odpolední vysílání a dáme si třeba Dana Landu.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha je padnout.
0: Taky Václava Neckáře.
2: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano.
0: A Tomáše Kluse s Věrou Martinovou a Magnetickou bouři.
3: I když je těžký někam jít.
0: Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky. Předtím počasí, doprava a další zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
9: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra pak čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a v odpoledních maximech naměříme 19 až 23. Sem tam zafouká silnější vítr.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Nehoda vás přibrzdí na D1 před Prahou. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Dopravní nehoda nákladního vozidla se došetřuje na exitu 12 od Letice ve směru na Prahu na dálnici D1. Místě se řidiči zdrží okolo 10 minut. A na Pražském okruhu se stále došetřuje dopravní nehoda ve směru na dálnici D7 na 6. kilometru, kde se srazily dvě nákladní vozidla. Řidiči popojíždějí od Jesenice a zdržení je okolo 20 minut.
11: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu. Ministr Metnar odmítá kritiku první dámy. Evropu kvůli palivům a ropě čekají náročné měsíce.
10: Rádio Blaník.
19: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
20: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
19: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. A u tématu zůstaneme. Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl kritiku první dámy Evy Pavlové ke komunálním volbám. Volební systém se podle něj nebude měnit, protože si prezident Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Hrad to označil za chybu v plánování. První dáma zkritizovala nemožnost volit mimo trvalý pobyt. Termín byl ale tentokrát pevně stanoven zákonem. Ministerstvo školství hledá nového ředitele Národní technické knihovny. Rezort na pozici vyhlásil výběrové řízení. Přihlášky mohou uchazeči posílat do 9. listopadu. Posoudí je výběrová komise, kterou jmenuje ministr školství. Evropa má vážný problém s ropou a pohonnými hmotami. Kvůli tomu ji čeká náročný podzim a zima. V Bratislavě to řekl slovenský premiér Robert Fico. Řešení očekává od nadcházejícího summitu státníků členských zemí Evropské unie. Zároveň by uvítal, aby se peníze vynaložené na pomoc v souvislosti s vysokými cenami paliv nezahrnovaly do státního dluhu a rozpočtového deficitu jednotlivých zemí. Tolik zprávy, teď už se těší Iva.
13: Iva Lecká
21: na rádiu Blaník.
0: Tak přátelé, krásný dobrý den, startujeme odpoledne na Blaníku, díky, že jste s námi. No a začneme tím, že budeme bilancovat a dáme si pár čísel. Ty mi totiž jdou skvěle, jak jste slyšeli před chvílí s Pepou. Vydáme se na české památky. Za minutu 13 hodin startujeme s Danem Landou. Dobrý den.

0: Tak tohle byl Scatman John a Scatman. A teď už ty naše avizované památky. Hradům, zámkům a klášterům návštěvnost nijak neklesá. Ukazují to data za první tři čtvrtletí letošního roku. Stejně jako loni se na státní památky vydali asi 3 miliony a 800 tisíc lidí. Jak je na tom Národní památkový ústav se svými pracovníky, to nám poví jeho generální ředitelka Nadežda Goričková.
1: Rozhodně jsme v podstavu. Co se týče památkových objektů, tak tam jsme prostě na hranici možného zajišťovat kvalitní péči pro naše návštěvníky, což je naším cílem. Rozhodně nepočítáme ani s tím, že by nám byl ten personál navýšen. Prostě veřejné výdaje jsou v situaci, v jaké jsou, a já budu velmi ráda, když se nedotkne Národního památkového ústavu žádné snižování, protože opravdu té práce je čím dál více.
0: No a hlavně je to potom vidět. Já ještě dodám, že pro příští rok se nebude zvyšovat vstupné. No tak třikrát hurá. A teď už zase zpátky k písničkám. Ksindl X, Mirka Miškechová a Cudzinka v tvojej zemi. Pohodový poslech.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Čučupe.
1: Michel Tello. Na Blaníku za 10 minut bude 1:30. Krása bohatých květinových aranžmá, prvotřídní ovoce a zelenina od českých pěstitelů a 4 dny plné inspirace, přednášek, soutěží, kulinářských a floristických show. K tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké, festival gastronomie, zahradnické trhy a mezinárodní včelařská výstava. Vrací se Flora Olomouc, tak přátelé, od zítřka do neděle na olomouckém výstavě. No a u nás na Blaníku za chvilku Václav Neckář a nebo Tomáš Klus a Věra Martinová.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Víš, co má společného Harry Potter, zrak a chobotnice?
4: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
3: A to už je zítra.
4: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
3: A vypustíme krajánka, takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva
4: a Adéla Malak.
2: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
15: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
14: Výstaviště Lysá nad Labem.
16: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dodo, pěkný bavzen, zjišťují nějaké tělo kterým sínsí a jinhán káhal.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
18: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
19: Ani hnout, máme tu případ.
20: Ségra, co se stalo?
19: Po celé chodbě jsou šlápoty.
21: Tak kdo si neočistil boty?
20: Já si je neočistil.
22: No, já taky ne.
19: Já vlastně taky ne.
21: A proč?
19: Protože nemáme pořádnou rohožku.
22: Jo, to by mohlo být ono.
19: Takže případ vyřešen.
23: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
24: Otři nožku o rohošku.
23: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
25: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
26: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
25: Těšíme se na vás.
0: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť. Tí.

0: Leonel Richie na Blaníku a my se teď podíváme na zásadní dopravní tepnu na takzvanou Plzeňskou, tedy na dálnici D5. Přátelé, na dálnici se totiž nekontrolují jenom dálniční známky, ale také třeba přeprava nebezpečných látek. No a více nám k tomu poví odborný poradce inspekce silniční dopravy, pan Josef Matěj.
1: Pro nás je stěžejním ukazatelem takzvaná oranžová tabulka, která značí, že převáží nebezpečný náklad. Jsou to i látky, které běžně používáte v domácnosti jenom v jiných množstvích. Nějaké prostředky úklidové jsou ve své podstatě žíraviny, kapaliny do ostřikovačů, pokud jsou převáženy v těch množstvích, které už podléhají té dohodě. Nebezpečné věci můžete převážet klidně i v osobním autě. Typicky, když se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu.
0: No, tak snad tam těch pochybení bude co nejméně. Pokud právě teď někam míříte, tak vám přeju samozřejmě.
1: Se setkáme s kontrolou radioaktivního materiálu, ty jsou často léky, různé radiofarmaka, nebo to můžou být nějaké detekční součásti rentgenu.
0: No, tak snad tam těch pochybení bude co nejméně. Pokud právě teď někam míříte, tak vám přeju samozřejmě šťastnou cestu. A my zase míříme zpátky.

0: Rockvoj.cz.
1: Šéfe, došel matroš!
0: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
12: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
16: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
15: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
19: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.

0: a Mike Oldfield na Blaníku a 14. hodina už je před námi. Za chviličku pokračujeme hezky česky, což takhle dát si špená.
1: Což takhle dát si špená.
0: Mňam. Ano, dáme si ho hned na startu příští hodiny. Tak jela i Slabonita Ilona Čáková. Vzpomínka na Michala Tučného.
1: Měl jsem rád stín stromů říční.
0: Namícháno to máme moc hezky, tak zůstaňte na ladění, za 6 minut bude 14 hodin. Radio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, top tebe z dřiny. PilaSmrčiny.cz.
6: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra po ránu se ojediněle mohou vyskytovat mlhy, jinak přes den většinou oblačno až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zamíří mezi 19 až 23 stupňů. Sem tam zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí až 55 km v hodině.
10: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Půl hodiny necháte na výjezdu z Prahy po D1 do Brna. Kolona je od 15. kilometru až na 21. Provoz vázne i na Pražském okruhu, jak zjistila Petra z dopravního centra ŘSD.
11: Silný provoz stále očekávejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se popojíždí od 23. kilometru po 18. a zdržení je tam okolo 10 minut a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po dálnici D5, kde jsou řidiči převážně nákladních vozidel v koloně od 5. kilometru. Rudná.
9: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a v kolonách pevné nervy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
9: Loni se v Česku vypilo nejméně piva v historii. Pardubice se chystají na slavnou steeplechase. Tenista Macháč ukončil čekání na výhru. Radio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Nicméně i tak zůstáváme evropskými rekordmany. Loňských 121 litrů na obyvatele je totiž téměř dvojnásobek průměru Evropské unie. Za poklesem jsou měnící se návyky. Lidé chodí méně často na pivo do hospod a pečlivě si vybírají, co budou pít. Mladší pak místo tradičního ležáku zkoušejí ochucená, nealkoholická a nebo řemeslná piva. Blíží se jeden z největších dostihových svátků v Česku. V neděli se poběží 136. Velká Pardubická. Návštěvníci se musí připravit taky na cestu do areálu, jak říká mluvčí pardubického závodiště Kateřina Anna Nohavová.
13: Pokud se k nám návštěvníci chystají třeba automobilem, tak pak je možná dobré vědět, že zaparkovat mohou na uzavřené komunikaci 1/37 ve směru na Chrudim. My doporučujeme jako pořadatelé využít i alternativní způsoby dopravy, což je především kyvadlová městská hromadná doprava, anebo také vlaky Českých drah.
9: V nabídce je taky historický vlak, který bude jezdit mezi Pardubickým hlavním nádražím a závodištěm. Žák na střední škole v Polsku nožem zranil nejméně 7 lidí. Dva z toho mají zranění vážná. Policie 19-letého útočníka zadržela. Mezi zraněnými jsou žáci školy a jedna učitelka. Informovala o tom polská rozhlasová stanice. Tenista Tomáš Macháč ukončil dlouhou sérii porážek. V úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji porazil svého bývalého deblového parťáka Chang Chena. Zdolal ho po obratu ve třech setech 1-6, 7-6 a 6-2. Macháč si tak připsal první výhru v hlavní soutěži turnaje ATP Tour od květnového Roland Garros. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
14: Iva Lipská
15: na rádiu Blaník.
0: Hola, hola, přátelé, přeji vám krásné odpoledne. Za chvilku navštívíme chráněnou krajinou oblast Brdy. Přidáme i dobrou zprávu, pitná voda v hlavním městě má další bezpečnostní pojistku. A mrkneme na počasí, vypadá to, že to s tou zimou nebude zatím tak horké. No, nebo spíš studené. To zní asi lépe, že čeština je prostě krásná. Startujeme další odpolední 60-minutovku. Máte knedlík, protože...

0: Tak jsme si zatančili hříšný tanec na Blaníku 9 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne a teď hurá do Brd. Letos je to 10 let, přátelé, co se Brdy otevřely veřejnosti. No a pozor, se současnou návštěvností 100 000 lidí za rok. Už to prý dál ani jít asi nejde. Alespoň to tvrdí šéf Muzea středních Brd ve Stašicích Tomáš Makaj.
1: No já myslím, že co se týče turistického ruchu, tak jsme dosáhli maxima, ale důležité je ten potenciál udržet. Co se týče turistické infrastruktury, tak to už nahrazují soukromníci. To znamená, že to, co je řízeno obcí, tak to je na maximum a v současné době se otevřelo právě několik menších penzionků, které uspokojí potřeby dalších turistů.
0: No paráda, tak zdravíme do chráněné krajinné oblasti Brdy a já si ještě dovolím poznamenat chráněná krajinná oblast, takže se podle toho taky v takových místech chováme. No a přátelé, teď hurá do ciziny Laje Slabonita, Ilona Čáková právě teď.

0: Tak to byla Joan Osborne na Blaníku. Přátelé, prudké ochlazení zimu nepřinese. Přechod studené fronty sice v následujících dnech srazí teploty asi o 8 stupňů a přinese šedivou oblohu. Definitivní konec příjemného podzimu to ale prý podle meteorologů neznamená. Sezónní modely ukazují, že říjen jako celek zůstane teplotně nadprůměrný. Po mimořádně teplém začátku října tak může ochlazení působit trochu dramatičtěji, než jaké skutečně bude. Další vývoj zatím příjemnějšímu podzimu dveře tedy nezavírá. A to je, myslím si, dobrá zpráva, co říkáte. No a s další dobrou zprávou tu za chvilku bude Sára Dvořáková a tentokrát to bude dobrá zpráva z Prahy.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my

0: I když ještě nesněží, tak už je nejlepší čas naplánovat zimní dovolenou. Dnes mám ve studiu odbornici na region Flachau ze Salzburska, paní Michaelu Dellerna. Michaelo, kdybyste měla Flachau představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
1: Na Flachau mám nejradši široké a přehledné svahy, na kterých se dobře cítí jak začátečníci, tak i zkušení lyžaři. Když chcete poznávat, můžete celý den projíždět propojené areály a lyžovat pořád někde jinde. Když hledáte něco sportovnějšího, vyražte do Zauchnze nebo do Absolut parku ve Flachau-Winklu. A vůbec nemusíte zůstat jen u lyžování. Můžete třeba vyrazit na sáňky, na běžky, na ski Alpy, anebo na zimní procházku. A potom se můžete sejít s kamarády na horské chatě, kde si můžete dát něco dobrého, tradičního a pokračovat třeba na apresky s živou hudbou. Já objevuju Flachau teď jako maminka čtyřletého syna, který se tam naučil lyžovat. Do dneška si pamatuju, jak jsme společně na konci sezóny poprvé sjeli jednoduchou sjezdovku vedoucí lesem. Pro někoho je to možná obyčejný moment, ale pro mě to moment, zážitek, na který se nezapomíná.
0: Tolik Michaela Dellerna. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Flachau si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgsku na webu našeho rádia.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodl si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
11: Na farmě Braňany je vše ve znamení dýní.
10: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
11: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
10: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
11: Dýňový ráj na farmě Braňany.
10: Farma Braňany, originál, který poznáte chutí.
12: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
13: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
12: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
13: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Dotace z Fatre jsou zpět.
15: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
14: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
15: Ti, co sousedům staví novostavbu.
14: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
16: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Opět a Radeček a všechno je v pořádku. No tak to jsme rádi. A teď si dáme dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A se středeční dobrou zprávou i. Opět a Radeček a všechno je v pořádku. No tak to jsme rádi. A teď si dáme dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A se středeční dobrou zprávou je tu Sára. Já tě vítám. Ahoj.
2: Ahoj, Ivi.

0: Nové laboratoře umožňují kombinovat klasické metody kontroly vody s moderními technologiemi. Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
1: Rychlejší odhalení závady může v praxi znamenat třeba rychlejší reakci na mikrobiologické znečištění. Cílem je tedy zachytit problém co nejdříve a zabránit tomu, aby se dál šířil vodovodní sítí. Pražané tak mají další vrstvu kontroly nad vodou, která míří do jejich domácností.
2: No tak ale to je skvělá zpráva. Zase můžeme být o něco klidnější.
1: Ano.
2: Záro, moc děkujeme za tuhle pražskou dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
1: Vy všichni také, pa.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
3: Nejen dobrý holuby,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na Rádio Blaník.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Já jsem nevinnej.
17: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
19: Bacha, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
4: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte.

0: Zahradnictví Spomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
1: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Další básníci přicházejí na televizi Seznam. Štěpánovi dávají studia zabrat a vlastně nejen studia. Co ho potrápí a jak se píle odrazí na jeho studijních výsledcích? To všechno se dozvíte už dnes večer ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Začínáme ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Samantha Fox. To byl svýho času velký idol. Přátelé, za chviličku nám odbije 15. hodina. Já vám přeju pohodové odpoledne. No a jaké písničky budou hrát v příští hodině? Dáme si kabáty a houby magický. A nebo motýly? Nasaď mi na chvíli. I ty máme v playlistu Amandraže. To je skvělý nápad, co? Ano a nápad a Hanka Zagorová i tahle písnička zazní. Hezky česky i po 15. hodině a 15. to bude za 7 minut. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra nad ránem se mohou vyskytovat mlhy, jinak přes den bude většinou oblačno až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. V odpoledních maximech naměříme 19 až 23.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Zdržíte se na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Podrobnosti z Názuska z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
14: Při výjezdu z naší hlavní metropole po dálnici D1 ve směru na Brno očekávejte zdržení okolo 30 minut mezi 13. až 25. kilometrem. A na dálnici D10 ve směru do Prahy budete popojíždět okolo 40 minut od Staré Boleslavy až po 8. kilometr. Důvodem jsou práce na vozovce v levém jízdním pruhu.
9: Pevné nervy budete potřebovat také na hlavním tahu z Prahy na Tábor za Benešovem, kde kvůli dopravnímu omezení jsou kolony v obou směrech.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Cena nafty půjde opět dolů. Hygienici stále řeší salmonelózu v Praze. Na Moravě objevili nové pavouky.
0: Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Litr bude stát nejvýše 47 korun a 23 haléřů. U benzínu se pak cena nezmění, pumpy ho budou moci prodávat maximálně za 640 korun a 7 haléřů. Cenové stropy určuje rezort financí. Opatření má platit do konce října. Salmonelóza v újezdu nad Lesy dál zaměstnává hygieniky. Počet evidovaných marodů už stoupl na 485. Nejde ale o nové případy. Číslo narostlo hlavně kvůli zpětnému dohledávání nakažených. Situace přiblíží mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
18: V nemocniční péči v současnosti podle našich informací zůstává 5 pacientů. Epidemiologické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat a nastavit opatření, která zabrání dalšímu šíření nebo opakování podobné situace.
17: Laboratorně potvrzených je zatím 272 případů. Celkem bylo kvůli nákaze hospitalizováno 103 lidí. Vědci objevili na jižní Moravě dva v Česku dosud neznámé druhy pavouků. Při monitoringu mokřadů nalezli na slanisku Trkmanec Rybníčky u Rakvic skákavku. Na kosteliskách u Dubňan pak objevili vzácnou snovačku. O nálezech informovala brněnská Masarykova univerzita. Silničáři se pustili do oprav dálnice D5. Práce probíhají mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Hrnířan. Zavřená je levá polovina ve směru na Plzeň. Provoz je sveden na pravou půlku, kde se jezdí jedním pruhem na Plzeň a dvěma na Rozvadov. První polovina oprav potrvá do konce listopadu, druhá pak od jara do léta. Tolik zprávy a je tu Iva.
11: Iva Lecká na rádiu Blaník.
19: Takže přátelé, objevili nového pavouka, skákavku, jo? To znamená, že ten pavouk skáče, jestli jsem to dobře pochopila.
20: To já nevím, ale googlovala jsem ho a ten je tak roztomiloučký.
19: Jo, roztomiloučký.
20: Jo, to má takové ty očička.
19: Očička. No výborně, tak kam jsme se to dostali? To je strašný. Pro mě představa, že se pavouk jmenuje skákavka a tím pádem tedy skáče a může na vás vyskočit, tak to je strašný. No nic. S Mirkem Táborským se za chvilku vydáme na velmi bezpečnou cestu. Cílem bude jízdárna ve Světcích. Budu pro vás mít pozvánku na víkend na Blaníku a přidám i jedno varování. Podfukáři mají nový trik, jak z vás dostat vaše hesla. Tak vám k tomu řeknu víc. No a teď už bude 15 hodin a startujeme s kabáty. Tak dobrý den.

0: Milk and Toast and Honey a úžasný Roxette na Blaníku. A teď už náš báječný Mirek Táborský. Je tu další díl pořadu Na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím do Svědců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní kníže Alfréd Windischgrätz. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině Windischgrätzů zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 pod památkovou ochranou, tak bez správce chátrala a památkovou ochranu ztratila. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 1997 získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou. Po citlivých rekonstrukčních a restaurátorských pracích, trvajících dlouhých 23 let, se světecké jízdárně navrátila původní krása a dočkala se nového života. Ještě v průběhu oprav byla v roce 2010 prohlášena národní kulturní památkou a v roce 2024 ji Národní památkový ústav dokonce ocenil cenou Patrimonium pro futuro, což znamená dědictví pro budoucnost. Dnes slouží jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu, iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety. Propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí, doplněných o vzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco z hora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovali či zapůjčili místní. Jak ale pokoje skutečně vypadaly, se neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny a podkovárny, což byly důležité součásti jízdárny, a protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Svědcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Sarah Connor, Skin on Skin na Blaníku. Přátelé, máme tu další podvod. Na první pohled to vypadá jako obyčejné automatické upozornění na přepis hlasové zprávy. Ve skutečnosti ale může jít o past, jejímž cílem je prostřednictvím hlasovky získat vaše přihlašovací údaje. Bezpečnostní experti Checkpointu odhalili rozsáhlou phishingovou kampaň. Kyberzločinci využívají automatické přepisy hlasových zpráv, to je takové to, že vám přijde něco a vy to pustíte a ono to jakože mluví, které jaksi používají k šíření podvodných e-mailů, které se tváří jako systémová upozornění a samozřejmě obsahují nebezpečné přílohy. Možná to zní trochu kostrbatě, nicméně opět opakuju, nikam neklikejte, nic neotevírejte, nikam neposílejte své citlivé údaje. Je to past a můžete na to nehezky doplatit. Za chviličku Petr Novák, Petr Kolář, další hezké české písničky na Blaníku.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
12: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jo!
17: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto, konečně férový autobazar.
19: Jsem horská gorila z Ugandy.
20: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
19: Jsem horská gorila z Ugandy.
20: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: Ladíte Blaník, pohodové odpoledne. Přátelé, věřím, že i o víkendu budete ladit Blaník, budete poslouchat a možná, třeba i něco získáte.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: Máme pro vás další výjimečný dárek. Bude to vlastně 5 let 10. listopadu, co nás Meky navždy opustil. No a my na Blaníku samozřejmě, my na něj vzpomínáme často a moc rádi. A teď jsme si řekli, že bychom mu tedy věnovali celý víkend. Celý nadcházející víkend vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. No a navíc přihodíme samozřejmě ty nejhezčí Mekyho písničky a že jich v našem playlistu máme spoustu. Tak leďte Blaník, mějte u sebe telefon a pořádně si ten následující víkend užijte.
1: Víkend.

0: Tak a já se, přátelé, loučím, protože za chviličku tady bude jiná hvězda, vlastně dvě. Pepa Černý a společně s ním Igor Tymko. Igor dorazí, co by Pepův parťák, tak poslouchejte po 16. hodině. Bude to stát za to. Igor je skvělý parťák, skvělý společník, věřím, že se budete báječně bavit. No a my se uslyšíme zítra ve 13 hodin.
1: Česko míří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
1: a k tomu třetinu senátorů.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
1: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby 2026
1: na Rádiu Blaník.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Sleva 20%.
8: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
7: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxunkách. Více na kb.cz. Sleva 20%.
8: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
7: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.

0: oblíbeným džusíkem?
1: Promění.
0: A v novou sukínku?
1: Promění.
0: A v paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí? A...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
10: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
11: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
10: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
12: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Michal David na vlnách Rádia Blaník. Víte, jak se vždycky říkalo, Elvis právě opustil budovu. Tak právě teď opustila budovu i Valecká. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Olympik.
1: Kolik je slunci let? Milion nebo pět?
0: A můj dnešní host tady na mě dělá posunky, že Olympik je dobře, že to jsem nezapomněl. Václav Neckář, Křídla iluzí. A i ten můj dnešní parťák zaspívá. Už je tady Igor Tymko, přátelé, za chvilku si začneme povídat, tak zůstaňte s námi. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 7,5 minuty už budou 4 hodiny. Rádio
2: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tvůj pocit po projektu.
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jí!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít po ránu místy mlhy, přes den pak čekejte většinou oblačno až zataženo, odpoledne s deštěm nebo přeháňkami a teploty zamíří mezi 19 až 23 stupňů. Sem tam zafouká silný vítr v nárazech rychlostí až 55 km v hodině.
12: Prodej a servis pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Blaník za volantem.
11: Kvůli silnému provozu necháte půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 ve směru do Brna. Kolona se táhne od 12. po 25. kilometr. Komplikace jsou také na D10, kde přesně výzuska z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Na dálnici D10 ve směru do Prahy budete popojíždět okolo 40 minut od Staré Boleslavy až po 8. kilometr. Důvodem jsou práce na vozovce v levém jízdním pruhu.
11: Na hlavním tahu z Prahy na Tábor za Benešovem se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolony v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď jsou tu další zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Městům se nedaří obsadit odborné pozice na úřadech. Pavel se voleb zatím neplánuje zúčastnit. Zemědělci ve Francii pronajímají krávy.
14: Rádio Blaník.
15: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde třeba o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnic jsou důvodem tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se komunálních voleb. Hlava státu minulý týden oznámila, že ve volbách kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude. Pavlovu neúčast kritizují vládní politici i opozice. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. U Bohunického kampusu v Brně vznikne nový parkovací dům. Město už začalo hledat firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulicami Bítežská a Akademická. Co všechno bude součástí prací, prozradí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
16: Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také úprava okolních komunikací, přibude zde zeleň, vznikne nový parkovací systém anebo výtah. A samotná stavba by mohla začít příští rok a dokončena by měla být v roce 2029.
15: A já doplním, že nový prostor nabídne více než 600 míst. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy a teď už je tu Pepa s parťákem.
0: Je to tak, děkujeme, Eliško.
17: Pepovi parťáci
18: na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, přátelé, posloucháte Rádio Blaník, čtvrtá hodina už se blíží a já tady mám parťáka, kterého mám hrozně rád, je s námi spojen s Blaníkem a je to kamarád ze Slovenska. Igor Tymko je tady. Igore, ahoj, vítej.
19: Ďakujem, Pepo, krásne popoludne, čaute.
0: Vypadá tu, přátelé, že budeme dneska hodně slavit, protože pokud se nemýlím, tak v roce 1996 měli No Name první koncert, že jo?
19: Je to tak, je to krásna správa, zároveň správa, ktorá hovorí o tom, ako to dlho trvá, a zároveň správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Petr Janda. Igore, 30 let, to ste na počátku.
0: Ja som si chtěl práve k Džangovi dostať, pretože ty už jedou kolikátou, snad 63. 64. sezónu, to je neuvěřitelný.
19: Hrali sme spolu teraz na Mělnické vinobrání, no. Išle plný bomby. Tak dožiť sa vôbec tejto kondície, jo, a ešte popularity, to je v podstate niečo mimo normálne chápanie. Takže chlapci, super. Dokonca som išiel tam, videl takú blondínu, ktorá je parťačka pána basgitaristu, a ja hovorím, ale kámo, máš hezkou holku? Nech to tak, nechý. Takže máš krásne holky.
0: Zdravíme Milana Brouma, přátelé, je tady dneska Igor Tymko. Igore, pánská volenka, jakou chceš písničku na úvod?
19: A je mi to úplne jedno. Dneska som za parťák a ty si šéf.
0: Dobře, tak nie alebo áno?
19: Áno.
0: Nemená ani.

0: parťáci.
1: Ano, parťáky na svém místě, je to Igor Tymko ze skupiny No Name. Igore, prosím tě, vy jste vznikli 26. srpna 96?
2: Vznikli, to je také moc, by som povedal, také vznešené. No. My jsme přišli na chatu v maličkej obci Zlatá Jitka a donesíme si nějaké nástroje, nějaké kytary, nějaké bubny a basu piva českého. Hmm. Čiže preto hovorím, či jsme vznikli, nevím, ale otvorili jsme si každý tu svoju lahvinku a povedal, že pss, tak ako to spravíme, aby jsme boli slávni. Čiže to bolo také skôr nejaký brainstorming, nejaký briefing alebo tak. Čiže či to bol vznik, neviem, ale dobre sme sa sundali. A ešte sme ani struny všetky nemali, ale si povedali, že akože raz budeme slavní. A člověče, asi bylo to pivo české dobré. Zafungovalo to.
1: Jo, no, vždycky, když se něco zakládá s českým pivem, tak to dobře dopadne. Tři sestry by o tom mohly vyprávět.
2: To je jasné.
1: Mimochodem, tři sestry ty dlouho bádaly o tom, jak se budou jmenovat. Jo? A nakonec někdo na papírku našel potom den po tom, co to vymýšleli, takhle pečlivě s českým pivem a zelenou, tak našli nápis Tři sestry a měli jasno. Jak vznikl název No Name? Protože mně připadá, že nad tím jste taky museli dumat.
2: Ano, my jsme se přihlásili onoho času do autorské pesničkové súťaže u nás v Košiciach. A je to vlastně jediná slovenská súťaž už tohoto typu. Košický zlatý poklad, ten jsme vyhrali. A nemali jsme má názov. Nemali jsme jméno, prostě. To boli Abel Brothers, Nugget Brothers, já vím, Rebeka, Varič, Vrány, hocčo. A jednoducho ten pán producent, náš objaviteľ, Juraj Hidvek, hovorí, chlapci, ale vy nemáte fakt meno. To akože, kým mi to nedodáte, tak na tú súťaž nemôžete ísť, lebo nemá sa ako komunikovať. No tak niekoho napadlo, neskromne si myslím, že asi mňa, ale už je to jedno dneska, že nemá meno, buď menovným. No a dneska to proste funguje, je to značka a už vieš čo, že veľmi vzácne sa nás niekto opýta po tých 30 rokoch, takže parťáku, díky.
1: To je hezký, když vám řeknu, nemáte jméno, tak si ho dejte a řeknete, no tak víte co, když nemáme jméno, tak prostě nemáme jméno.
2: Jsou kapely, které po rokoch zmenili a myslím si, že to je obchodně, ale že strašně zle. Já si jako bombuješ pod svým jménem a si půjdeš po 15 rokoch, tak konečně si dáme to jméno, no podle mě to samovražda.
1: A ono navíc člověk nad tím moc dumá, když se ho to týká, ale vem si třeba kabát. Když člověk poprvé slyšel kabát, tak si říkal, proč kabát?
2: A dneska, je podzim, jasné.
1: Dneska, když jen kabáti, tak tady řekneš Amerika prostě, to je značka.
2: Jasné. Já si to pamätám, keď žili boli, bola veľká pecka roku 2000, aj u vás, 2001 u nás, tak každý žili. A dneska, keď to hráš, už to nikomu nepríde, že to prostě bolo úplně preexponované. Hmm. Takže asi je velká kategória v té kariére čas.
1: A žili, to je dobrá písnička.
2: Tak, těž jsem jeden do spoluautorů, ano. Hmm.
1: Bychom si ji mohli dát, víc.
2: Já jsem za.
1: Tady jsou, žili, na Bladníku.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pepovi parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko, všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazněli Žili, taky Ně alebo Ano, a těch hitů je strašná spousta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu nepoznají, že to bude hit. Já jim to nevěřím.
3: Jsi moc chytrý, mladý muž, lebo já si myslím, že to je poznať.
2: Že jo.
3: Minimálně ty pesičky trošku vytrčají nad tými jistými, nad tými inými, som chcel povedať. A mám takého kamoša, ktorý hovorí, že v dnešnej dobe, keď chceš uspieť v podstate v akejkoľvek branži, musíš hacknúť systém.
2: Mm-hmm.
3: To znamená, mám ťa rád a nejak to dopadne, ty na hore a dole. Asi ťažko, ale keď prídeš s pesničkou, chýbajú nám elity, tak spozorníš. Keď prídeš s pesničkou, nepočítaj let a počítaj přátelé, podľa mňa tiež hackneš systém. Žili, sestra, ďakujem si, čím to je. Čiže ja si myslím, že je to v podstate taký recept, takže páni kolegovia muzikanti, ktorí by ste chceli takto tiež vyskakovať a byť teda neskromný, musíte hacknúť systém. A keď sa ti to podarí, tak podľa mňa aj na tej skúške s tou kapelou si okamžite každý začne všímať ten song. Samozrejme, že úplne predpokladať, ako to dopadne, nevieš, ale že to pesnička vytrča nad ostatnými, to je evidentné.
2: A si, když takhle rekapituluješ ty vaše největší hity, tak oni jsou to opravdu zásadní témata, jo?
3: No jasné.
2: A když si vezmeš ty pány mistry opravdu textařiny, jako byl Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec, tak to byly velký příběhy s velkým přesahem, většinou s pointou a s hloubkou. A dneska mi přijde, že ty interpreti zpívají hodně jenom o sobě. Čím myslíš, že to je?
3: Myslím si, že prechádzajú z takzvanej tvorivej činnosti na správu vlastného úspechu.
2: Mm-hmm.
3: To znamená, že už nemáš ten bolehlav po večeroch písať a skúšať, ale urobíš klip, kde sám sa hladkáš, potom plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruješ na seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty vysielať do toho celého vesmíru, čo chceš povedať. Moja dcéra má 18 rokov, Ivana, ma nedávno konfrontovala a hovorí: "Tati, vy ste už retro kapela." Hovorím: "Áno, jak sa to prišla?" No lebo na TikToku je nejaká skupina staré československé pesničky a vy tam máte "Ty si moja prvá." A hovorím: "Miláčku, ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, tak zistíš, že téma "Ty si moja prvá" nemá šancu zostarnúť." Tak to je o tom. Ale opakujem, to je taká do istej miery krádež toho jazyka, do istej miery krádež tej témy a do istej miery hacknutý systém. Takže podľa mňa nesmerujte vesmír na seba, ale snažte sa tomu vesmíru niečo povedať. Dokonca svojim žiakom, keď máme taký autorský seminár na škole, tak hovorím: "Ak nemáš čo ľuďom povedať, tak za ten klavír ani nesadaj." Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme a zatiaľ to funguje.
2: Igore, ty si přemýšlivý človek a ja vždycky, když som ťa potkal, tak si byl v dobré nálade. Měl som na to štěstí. A říkám si, když takhle hodne přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš, jsi taky trochu depresivní někdy?
3: Depresívny asi nie. Hovorím sem tam, že taký splín, že sa ráno zobudíš, že bože, však tie stromy sú zelenšie. Včera, ne, alebo čo, ale je to o nastavení a ja mám rád prácu. To je vec, ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy, Košice, Praha, Karlovary, Michalovce, tak to tako, aj keby si niečo vyhral milión eur, tak asi sa potešíš len čiastočne. Ale podľa môjho názoru my nemáme šancu v tom Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená zemne. Môj syn, dcera a manželka boli v Afrike 2 týždne a vráti sa na Slovensko, hovorí: "Bože, tu je pekne, tu je poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu sú auta, všade proste má svoj rád. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme dobre." Takže ja toto si snažím vnímať a keď si nemusíš len cestovať, pozri si niečo, Deadliest Journey alebo čo na YouTube, tak zistíš, že 50 km v Kongu autom trvá 8 dní. No tak si to zober. Taký čas nemáš právo sa na to sťažovať. To je moje nastavenie.
2: My sa teď vrhneme na nastavenie písničky. Jure, ja bych chcel, aby si vybral nieco, u čeho je ti dobře. Tak co si zahrajem?
3: My sme u Petra Jandu z Olympiku natočili krásny album Čím to je, dokonca 2 albumy. A Peter aj našu pieseň Čím to je považuje za úplne autentické pokračovanie jeho otáznikov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád, keď si zahráme otázniky.
2: No ježišmaria, rádi. Tak za chvilku na přání Igora Tymka otázniky. Posloucháte Blaník.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj. je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jitsku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jitsk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
16: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
15: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
16: Je, tak děkuju moc.
17: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
18: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
19: Tvůj pocit po projektu?
20: Jipi!
21: Jé!
19: Jé!
20: Jipi, jipi!
21: Jí!
19: Hornbach, s námi to zvládnete.
22: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
23: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.

0: Dneska v Parťácích slavíme 30 let skupiny No Name. To znamená, že No Name jsou vlastně o 3 roky starší než Rádio Blaník. Pamatuješ si, když jsi poprvé, Igore, slyšel o Blaníku?
1: No, bolo to ešte v inom štúdiu, no. To si pamätám. Úplne konkrétne nie, ale viem, že bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac českej a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom česko-slovenským a slovensko-českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadejaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom call-outy, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje, a ja si myslím, že to je tak dôležité, ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce děláme kabely, ale jsme česká firma. Tak já jsem taky celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo já jsem vždycky za to rád, lebo ono se to nezdá, ale ten národ se identifikuje s krajinou, s národom, skrze ten jazyk. A keď je dobrá pesnička s kvalitným textom, že nie iba keď to nie je, tak to nejde, tak ani nevieš, aký prínos pre to cítenie toho národa, tej spoločnosti to má. Takže v podstate som povedal práve vec, idem kandidovať už, no.
0: Mne přijde, že ale třeba v 80. letech slovenská muzika byla lepší.
1: Tak my sme vyrastali na tej muzike, kapely, ja neviem, Elan napríklad. No, potom ja
0: čím to podľa tebe bylo?
1: Ja si pamätám, aj keď my sme vstúpili do vašich teda lovíš českých, tak viem, že kolegiálne kapely sa tak hambili trošičku tú emóciu prezentovať navyše. Mali sme kamarátov z jednej kapely nemenovanej, ktorí povedali, že keď niekto zistí, že v tom holčičím pokoji majú oni plagát ako kapela, to je proste prúser v branži. Že si meký, že si zamilovaný, že si emotívny. A my, nonem Slováci, my milujeme, čo to dá človeče.
0: Jasne.
1: Dokonca hovorím, že výhoda toho slovenského jazyka proti českému je, že máme niečo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy a my, máte ráda. Mm-hmm. Mám. Máte, milujete. My taký. Ale my Slováci máme ľubíťa. A to vám chýbi, kámo.
0: To je pravda. Takže je to v jazyce a v temperamentu podľa teba.
1: No, áno. Kým vy sa hádate, u nás sa už 5 dní perou. Takže áno, tá iskra je tam taky něco jiného.
0: Jasně, u vás už se rozbíjí půl litry o hlavu. Chystá se teda ta O2 Arena. My máme zase Konopiště, to ty moc dobře víš, protože na Konopiště jste pečený, vařený, jste taková naše stálice.
1: Je to velmi oblíbená destinace u nás. Děkujeme.
0: Letos jste tam hráli a já jsem střihal ukázky z toho vašeho živého vystoupení. A můžu ti říct, že u vás se dalo hrábnout úplně kamkoliv. A byla tam energie, emoce a hlavně to hrálo jako z partesu. Zařezávalo to a intonačně všechno dokonalý. Nikdo nehráb vedle za celý koncert. A navíc vy to hrajete ještě trošku jinak, než tak, jak je to na deskách, což je vždycky obrovská výhoda. Člověk vlastně přemýšlí občas u nějakých kapel, jestli to náhodou není playback, jako jo.
1: Ale u vás velmi lichotíš, Pepo, velmi lichotíš.
0: Ale takhle to fakt bylo.
1: Jaká manažerka neuplatila, ale je pravda, že my na Konopišti máme dvě velké také heci, sa musíme hecnúť. Poprvé, hráme vždycky okolo tej 12. jednej. Mm-hmm. Poprvé, aby to publikum niekto prvý dvihol, a po druhé, aby sme ešte stihli druhý kšeft v ten deň. Áno, to je také pragmatické. Áno, priznávam. A samozrejme, že s Danom Rumpíkom alebo s ostatnými diateľmi od Blaníku sa furt vzadu stavíme. Dvihne No Name zase po dvoch, po troch rokoch celých tých 12-13 tisíc ľudí ze sedadel. Zatiaľ sa nám to darí a sme za to veľmi radi.
0: Igore, ja ti chci popřát všechno nejlepší k těm 30. No Name. A měl bys pozvánku pro naše posluchače do O2 Areny, teda pokud sú ešte lístky.
1: Ešte nejaké lupeny sú, nenechávajte to na poslednú chvíľu, ale tešíme sa, že aj vďaka Rádiu Blaník je tá situácia okolo No Name tak intenzívna, emotívna, a verím, že ako by povedal Petriáda z Olympiku, 30 let, to ste iba na počátku.
0: Přesně tak. Sejdeme se tady za 30 a oslavíme 60. No Name. Měj se krásně, ahoj.
1: Ďakujem za priestor, parťaku. Čau.
0: Takové to dneska bylo, přátelé. Byl tady Igor Tymko a vy posloucháte Rádio Blaník.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který by
2: běhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit.

0: ještě naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Vyplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
12: No nekecej.
14: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Nová písnička Malý dům nad skálou teď na Blaníku ve středu 7. října, kdy hostem byl Igor Tymko z No Name. No a těšte se po 17. hodině na písničku Heleny Vondráčkové To je štěstí. Taky krásný duet Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Petr Rezek, Si. A my jsme Blaník a hrajeme dál hezky česky. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: masa vebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra pak čekejte po ránu místy mlhy, přes den oblačno až zataženo a postupně s deštěm nebo přeháňkami. V odpoledních maximech naměříme 19 až 23.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Zdržíte se na výjezdu z Prahy po D1 mezi 11. až 25. kilometrem. Proč ví Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
11: Důvodem je požár motocyklu na 13. kilometru a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Kolonu a zdržení okolo 20 minut vlivem hustého provozu také očekávejte na Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzině k dálnici D1 mezi Rozvarovskou spojkou a exitem Ořech.
6: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a v případných kolonách pevné nervy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Na železnici zemřelo méně lidí. Na Slapech pokračuje záchrana škeblí. Judistka zachová veze z Baku bronz. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních 9 měsíců letošního roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Meziročně je to 33 méně. Většina z nich, 114, zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102, což je o 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu Drážní inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Stavebnictví v srpnu oslabilo, naopak průmyslová produkce v Česku rostla. Dneska o tom informoval Český statistický úřad. Podrobnosti k průmyslové výrobě přidá Radek Matíka.
15: Růst průmyslové produkce pokračoval i v srpnu, a to i přes vliv celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu. Nejvíce růst podpořila výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde došlo k dokončení dlouhodobých zakázek na výrobu kolejových vozidel.
14: Já ještě dodám, že zahraniční obchod byl v srpnu stejně jako v červenci ve schodku. Judistka Renata Zachová získala na světovém šampionátu v tu v kategorii do 63 kg bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Kryzaovou a vybojovala první světový cenný kov. Medaily z mistrovství světa veze jako druhá česká judistka. Před ní rovněž bronz slavila Michaela Wernerová v roce 99. Tolik zprávy a teď už je tu zase Jirka.
16: Ano, je to tak. Eliško, díky.
5: Jirka Frélich
13: na Rádiu Blaník.
16: A tuto hodinu si budeme povídat taky třeba o libereckém silničním tunelu a taky o tom, že zítra se trošku ochladí a hlavně si budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník. 17. hodina je před námi a tady je Marek Ztracený a písnička Tak se nezlob. A za chvíli Iveta Bartošová.

0: Zpěvák Eros Ramazzotti právě teď na Blaníku a já použiju jednu znělku, vy budete přesně vědět, kam míříme.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Ano, jasně, budu povídat o našem krásném pořadu. Každý všední den po 9. se vypravíme proti proudu času do jednoho konkrétního roku. No a zítra půjde o rok, kdy se stala celá řada zásadních věcí a navíc měl premiéru legendární povídkový film Petra Zelenky. Poznáte, o co se jedná?
2: Mě tam mohli dát fleku.
3: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Ano, jednu věc umím, víš?
3: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje a trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
3: No.
2: V takové rychlosti.
0: Úplně úžasný herecký výkon. Tak už tušíte, do jakého roku se zítra vypravíme a navíc budeme si hrát zase jen a jen písničky z toho konkrétního roku. A jak jsem tak koukal, tak zítra to bude opět stát za to. Tak po 9. tajemný rok.
1: Rádio Blaník.
4: Tajemný rok. Tajemný
0: rok. A teď skupina Jelen a potěšíme hlavně Magdalény, protože je tady právě písnička Magdaléna a za chvíli Helena Vondráčková. Tak na Blaníku, dále hezky česky.

0: Písnička To je štěstí a Helena Vondráčková u nás na Blaníku. Ano, zítra to má přijít, ochlazení, ale bude to pozvolna, abychom se na to připravili. Babí léto bude skutečně končit. Zítra ještě ukazuje předpověď 19 až 23 stupňů na Moravě, hlavně na té jižní až 25, ale postupně od západu přijde právě to, na co čekáme. Déšť, přeháňky a konec babího léta. No a potom v pátek už pouze 10 až 15, jižní Morava 17, a tak v sobotu, a tak taky v neděli. No prostě užívejte si sluníčka, dokud tady je s námi. No a těšte se na další hezké české. Petr Rezek. Za chvíli a taky slovenská skupina Elána.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
3: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než den dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
2: Auto pětkrát v Praze. Blíž než den dřív.
3: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jo!
15: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto, konečně férový autobazar.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
20: House running.
16: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firmanazážitky.cz.
22: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
23: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.

0: Simona Garfunkel a písnička Mrs. Robinson. Rádio Blaník s vámi ve středu, krátce po půl šesté. Mimochodem, včera tady u nás byl zase Honza Riedl a řeč došla i na liberecké tunely.
1: Ano, tunely Liberec, ty jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy, kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
0: Tak Liberec musí tedy počítat s částečnou uzavírkou, no a celé včerejší povídání najdete na webu radioblaník.cz v kategorii podcasty. No a Honzou živě na Blaníku zase v úterý po 16. hodině. Radio Blaník. No a pokud je čas na dobré kafe, tak já si myslím, že přišla ta správná chvíle, protože za chvíli vám k tomu zahrajeme ještě Lucku Bílou a právě písničku, která se jmenuje úplně stejně.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
2: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
7: Vážná
9: zvoje. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
14: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Já jsem nevinný.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Bacha, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
1: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
21: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
22: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
21: Play.
22: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
23: Udělejte ze své

0: bláznivým nápadům teď na Blaníku. 18. hodina, ta se nám přiblížila a těšte se taky na krásný duet Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč pro štěstí. A ještě duet Standy Hloška a Petra Kotvalda. A ještě duet Richard Krajčo a Sima Martausová. Ale hlavně na Blaníku dál hezky česky. Radio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
5: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jo!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra nad ránem se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den pak čekejte většinou oblačno až zataženo. Odpoledne s občasným deštěm nebo přeháňkami srážky budou ustávat až později večer. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 19 až 23 stupňů a foukat bude i silný vítr.
11: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na výjezdu z Prahy po D1. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Nesouvislou kolonu a 30 minut zdržení očekávejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Popojíždět budete mezi 10. až 25. kilometrem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Pokud pojedete po pražském okruhu od letiště Ruzyně k dálnici D1, 20 minut budete popojíždět od Rozvarovské spojky až po exit Ořech.
10: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný večer.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Voličský průkaz platí jen u voleb do Senátu. Rybáři na Pálavě soutěží v lovu kaprů. Další kolo extraligy nabídne bitvu gigantů. Radio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
16: Volby 2026.
15: V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
17: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
15: Ve volební místnosti zároveň obdržíte úplnou sadu hlasovacích lístků. Břehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálavou obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale taky z Vietnamu nebo Nového Zélandu, jak napsali novinky.cz. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nadále dál zůstává pohřešováno víc než 5200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce domů. Hned dvě předehrávky načnou program 9. kola hokejové extraligy. Pražská Sparta změří síly s brněnskou Kometou. Oba giganti si budou chtít po nepřesvědčivém vstupu do sezóny zlepšit chuť. Hrát se bude zítra v 6:30 večer. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď už vám bude hrát Jirka.
0: Je to tak.
6: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: Budeme hrát a taky povídat, na pomoc si vezmu Samiru a dnešní téma, že je někdo pod pantoflem. Eliško, znáš nějakého pod pantofláka kolem sebe?
10: Ne.
0: Ne?
10: Ne.
0: Ne. Tvůj muž jednou budoucnu bude pod pantoflem?
10: Já doufám, že ne.
0: Já taky doufám, že ne. Tak za chvíli, co to je pod pantoflák, kde se to vzalo?
14: Rádio Blaník.
0: Za pár vteřin 18. hodina, tady je Bílá královna, Standa Hložek, Petr Kotwald a my vám hrajeme z Blaníku hezky česky.

0: Modern Talking, You My Heart, You My Soul, si moje srdce, si moje duše na Rádiu Blaník. Pojďme se podívat na to, proč se říká, že je někdo pod pantoflem.
1: Proč se říká, co se říká
2: na Rádiu Blaník.
0: Samira by nám to mohla vysvětlit.
3: Když je někdo pod pantoflem, znamená to, že doma příliš nerozhoduje a nechává se partnerkou nebo partnerem ovládat. Ale proč je symbolem domácí nadvlády zrovna pantofel? Existuje jedna taková stará krásná legenda. Už český časopis z roku 1926 přetiskl příběh o rytíři, který se měl účastnit jednoho turnaje. Ostatní rytíři nesli znamení papeže nebo císaře, jenže on si nakonec napřel připevnil pantoflíček své ženy, která mu jim předtím hrozila. Když se ho zeptali, zda stojí pod papežskou berlou nebo císařským žezlem, měl odpovědět pod pantoflem. No a když turnaj vyhrál, císařova dcera mu údajně řekla, že ho sice nikdo nedokáže přemoci, ale je přece jen pod pantoflem. Nicméně, jestli výraz skutečně vznikl kvůli rytíři s pantoflem na helmě, nevíme. Ale představa je to krásná. A možná právě proto torčení přežilo dodnes, protože doba se změnila, rytíři zmizeli, ale pantofle máme doma pořád.
0: Tak to je pravda. Díky, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká.
0: A Samira zase zítra buď po 10. hodině dopolední, anebo právě kolem 18. A my si na Blaníku teď hrajeme dál hezky česky. Tady je Lucka Vondráčková a za chvíli i Věra Špinarová.

0: Věra Špinarová, píseň Svou mi tenkrát hrál. No možná si říkáte, tenkrát nám hrál Marek Ztracený a bylo to na pražské Letenské pláni. No a představte si, ono uplyne pár měsíců a Marek Ztracený vystoupí pro změnu doma v rodné Železné Rudě na Šumavě, odehraje hned několik koncertů po sobě a vstupenky už začne prodávat doslova a do písmene za pár minut. Tak si užijete všechny ty krásné písničky. Obuj si mý boty, jestli mě... A třeba právě tuto, která vznikla právě pro ten slavný koncert na Letenské pláni. Fanoušci se to naučili skvěle, zaspívali si s Markem Ztraceným a možná v rodné Železné Rudě si zaspíváte spolu s ním. Podrobnosti o chystaném koncertu Marka Ztraceného za chvíli.
1: S Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaní. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to my

0: jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
15: Dotace z Fatre jsou zpět.
16: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
15: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
16: Ti, co sousedům staví novostavbu.
15: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
16: Sakra! Moje záda.
19: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou.

0: písnička, která zazněla na pražské letenské pláně, všichni zpívali společně s Markem Ztraceným. No a Marek Ztracený, ten se vrací domů v rodné Železné Rudě na Šumavě, slíbil odehrát mezi 19. červnem a 6. červencem příští rok sérii 7 koncertů pod širým nebem. No a Marek Ztracený tedy oznámil, že vstupenky se začnou na tento koncert prodávat už dnes.
1: Po té letenské pláni a stadionu Eden vyměním desítky tisíc lidí a obrovskou show a velký pódia za louku na Šumavě. Říkal jsem si, jaký krok udělám dál a nechtěl jsem, aby se fanoušci se mnou nudili a měli stereotyp, tak jsem si říkal, že připravím něco speciálního a protože jsem se narodil v Železné Rudě na Šumavě, vyrazil jsem tam odsaď do velkého světa, plnit si sny a stále tam žiju, tak jsem si říkal, že to udělám prostě s příběhem na šumavské louce, že místo velkých blikacích světel tam bude slunce, který bude zapadat nad horama a má to být velký zážitek a doufám, že to fanoušky potěší, protože se budeme hodně blízko a bude to jenom pro tisíc lidí. Těch koncertů je 7 a beru to jako další velký dobrodružství ka vázvu.
0: Tak v podstatě vás Marek Ztracený skoro zve k sobě domů, no prostě na Šumavu, kde se cítí doma, kde je doma, kde bydlí. No a co se týká Ztracené rodiny, tak ta už si může kupovat vstupenky. A všichni ostatní za 20 minut, úderem 19. hodiny.
1: Ztracená rodina, což je náš fanklub, tak ty můžou nakupovat o hodinu dopředu, už mají v mailu od nás link. A všichni ostatní od 7 hodin večer. Je pravda, že o lísky, já jsem nikdy nezažil takovou reakci. Ani před Edenem, ani před letenskou plání. Je to zajímavý, asi jsem se trefil prostě fanouškům do vkusu a chtějí být tak trochu blízko, všichni pospolu a užít si. Je jasný, že i ta Šumava hraje roli. Celý to má být zážitek, nejenom to, že přijdete na koncert, ale asi to, že i si užijete tu Železnou Rudu, která je moc hezká a Šumavu vlastně zaparkujete a jdete krásnou přírodou na koncert na louku, kde na vás nečekají tribuny a velký pódy, ale jenom prostě si tak jako tam posedáváte, bude to vonět létem a strašně se na to těším, protože je to bude takový bez omezení. Během písničky najednou budu moct třeba přestat a začít vyprávět příběh. No prostě bude to bomba.
0: No, vydá. Tak fanoušci Marka Ztraceného určitě jsou ve svém živlu, protože můžou kupovat vstupenky. Ty ze Ztracené rodiny už nakupují a ostatní po 19. hodině. Rádio Blaník. Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí za chvíli na Blaníku, stejně jako skupina Krištof.
2: Česko míří opět k volbám.
3: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
2: a k tomu třetinu senátorů.
3: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
2: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
3: Komunální a senátní volby 2026
2: na Rádiu Blaník.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Máme ji!
6: Naši novou akuvrtačku.
5: Jen za 799 korun.
6: S baterií a nabíječkou v ceně.
5: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
6: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a
6: s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo

0: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopíjat do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: UB40 na Rádiu Blaník a 19. hodina se přiblížila a s ní taky písničky na přání. Těšte se na Valdemara Matošku a S Bohem lásko.
1: S Bohem lásko, nech mě jít, bude klid.
0: A taky zazní Michal David, pár

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
2: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
4: Teď mě překvapilo to teplo na jihu Moravy i na jihu Čech. Třeba takový Brod nad Dyjí, jižně od Brna, 22,5 stupně Celsia teď, přesně v 19 hodin. A taky Český Krumlov, 20 stupňů, naopak na západě poměrně chladno. Třeba se podíváme do Kadaně, 14,5 stupně Celsia. V noci se ochladí na 10 až 5, zítřek už bude oblačný, zatažený s teplotami od 19 do 23 a čekejte postupně od západu déšť nebo přehánky. Na jižní Moravě ještě zítra 25 stupňů.
3: Jirka Frerich
1: na rádiu Blaník.
4: A je to tady dnešní středeční písničky na přání, tak mi dovolte, abych tu první písničku na přání poslal všem Justýnám, protože každá Justýna dneska slaví svůj svátek. Milé dámy, tady je skupina Slza.
3: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

0: Slza a paravany, Rádio Blaníka, písničky na přání, 7:04, pojďme na první písničkové přání. Napsala nám naše posluchačka, abychom zahráli Janičce z Ostravice. Je tady básnička, buď zdravá jako lvice v bublinách, to rozjedem, na zdraví ti připijem, ať máš štěstí, zdravý smích, ať je život samý hřích, přejí dvě Ireny a taky Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Jani z Ostravice. Tady je Michal David a pár přátel.

stačí mít, zpívá Michal David na Blaníku v písničkách na přání a jiný Michal, Michal Hrůza, bude zpívat teď. Z Prahy přišel vzkaz, abychom zahráli dodatečně písničku k svátku Myškovi. Se vzkazem, milý Míšo, všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spoustu lásky, to přeje přítelkyně Míša, Klárka a Pája, Martinka a Pavel, babička Pavla, Ilča a všechna naše zvířátka posílají velkou pusu, tady je ve vzkazu, my z Rádia Blaník posíláme písničku, tady je Michal Hruza.

Michal Hrůza pro Emu z Ivančic nám napsala naše posluchačka Marie, že chce zahrát písničku synovi Davidovi, který teď prochází těžkým životním obdobím a chce, aby věděl, že se na něj nezlobí, má ho moc ráda a každý v životě může udělat chybu, jen ji někde někdy nejde vzít zpět. Mám tě moc ráda, vzkazuje maminka Marie a vybrala písničku od Valdemara Matušky s Bohem lásko pro svého syna Davida.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Ne,

Krásná písnička Valdemara Matušky a písničkové přání dorazilo taky z Dobříše. Mamka s taťkou pozdravují svého milovaného syna Tomáška z Dobříše, který nás prý poslouchá každý večer před spaním a posílají mu jenom tak pro radost písničku od Tap Tap, písničku ředitele autobusu. Tak Tomášku, to je pro tebe od mamky, od taťky a zdraví Rádio Blaník.

0: písnička Ředitel autobusu na rádiu Blaník v 19 hodin, 19 minut a 19 vteřin. Před námi taky Tereza Mašková, Marek Lambora. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha. Nádherná písnička Náš příběh, i o takovou jste si napsali do dnešních písniček na přání. A pokud si chcete nechat zahrát taky tu vaši třeba příště, podívejte se na web radioblaník.cz, já to udělám spolu s vámi. Je tam několik záložek, kliknete na kontakt, tam jsou písničky na přání. Jednoduchý formulář na webu. Vyplníte vaše jméno, komu hrajete, co hrajete, kdy to chcete nechat zahrát a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny předem, tak se na vás taky dostane.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Komín musí mít

0: Ten pravej tah.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Ani hnout, máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlápoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohožku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: O synušku, o rohošku.
10: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
15: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
16: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
15: Salonky.
16: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
15: Úklid.
16: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
15: Ha, kuchař.
16: Správně.
15: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
17: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A 5 minut před 7:30 je tady vzkaz z Mostu a přišel nám, abychom zahráli písničku od Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody k 28. narozeninám pro Kačku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, ať je stále tak veselá, usměvavá. Máme tě moc rádi, přeje mamka, taťka, Myška, Fanda s Dominikem, zdravím Most. Dneska jsem tam byl, bylo tam krásně nádherný výhled na Hněvín, takže do Mostu spousta pozdravů a tady už je Whitney Houston a Kačce k 28. narozeninám přejeme taky všechno nejlepší.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody. Písnička, která byla k narozeninám. Pozdravíme ještě jednou Most a míříme do Duchcova, to je kousek vedle. Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh přání, které přiletělo právě z Duchcova, a písnička bude pro přítelkyni Aničku Novákovou z České Lípy od Honzy vzkaz. Moje milovaná Beruško Aničko, posílám ti tuto písničku z lásky, miluji tě a těším se na zítra, až se uvidíme, hezky tě obejmu a políbím tě, mám tě moc rád, tvůj brouček Honzík. No to je paráda a krásná písnička. Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Právě.

Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. A teď pokračuje náš blanický příběh a dvě písničková přání, skupina Olympic a jedno přání se Znojma. Natálka napsala, abychom zahráli skvělému Péťovi, přezdívka Kakaovi, ať se mu daří v životě. Hodně štěstí, zdraví a pevných nervů s jeho drahou polovičkou přejí Adolfín a Eulálie. Ano, je to tak. Otáčím list. A bez družice pozdravíme, napsala Dáša, abychom zahráli písničku manželovi Vladimírovi Kleinovi k jeho dnešním narozeninám a vzkazuje miláčku, dnešní den patří jen tobě a tak si ho užívej podle svých představ. Zase je ti o rok víc, nedělej si z toho vůbec nic, důležité je zdraví a proto ti přejeme ze srdce a ještě mnohem více kapku štěstí k tomu. To vše přeje manželka Dáša, syn Pepík a vzkazují, máme tě rádi, takový krásný vzkaz. Tak pozdravili jsme Bezdružice, taky Znojmo. A tady už je skupina Olympic.

skupina Olympic a písnička Jako za mlada. Je tady vzkaz, abychom zahráli pro jednu konkrétní Justýnku k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a to z celého srdce přeje milovaný tatínek Tomáš, maminka Zuzka, babička Jaruš, děda Pepa, teta Míša, strejda Martin, bratránek Martínek a Milda. A se vzkazem máme tě moc rádi, zlatíčko naše. Z Plzně přišlo přání a zároveň, abychom zahráli Moniku Absolonovou a písničku Najednou. Tak tady je slibovaná písnička.

0: svůj.
1: Monika Absolonová, písnička Najednou, jedna pohádková písnička, za chvíli Hana Zagorová. A taky třeba Mandraže, hrajeme dál podle vás. Hezky česky.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun.

0: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Nové Peci u Prachatic za 3 650 000 korun, rodinný dům v Nehvizdech na Praze Východ za 11 490 000, garáž v Jihlavě za 799 000, rodinný dům v Horním Maršově u Trutnova za 6 699 000 a rodinný dům v Krásném lese na Karlovarsku za 5 800 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Blaničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Z Litoměřic napsala Katrina, abychom zahráli Šrouby a Matice. A vzkazuje, lásko moje, Slávku můj. Život s tebou je to nejlepší, co mě mohlo potkat. Ty jsi štěstí mého života, já tě miluji, tvá opička. A tady už je písnička.

matice. Šrouby a matice a mandraže na Blaníku a teď bude krásná písnička od Hany Zagorové, Studánko stříbrná, písnička manželce k jejím 50. narozeninám od Miloše z Milevska. Její manžel Miloš a milované dcery Nela a Sára zdraví právě maminku a manželku, paní, která dneska slaví 50. My přejeme všechno nejlepší a posíláme opravdu nádhernou písničku. Hana Zagorová, Studánko stříbrná. A přejeme taky hlavně všechno nejlepší a zdravíme Milevsko.

0: Chudánko stříbrná. No a za chvíli už bude 8. hodina večerní a po 8. hodině večerní třeba činásky a každý ráno.
1: Každý ráno.
0: Dnešních písniček na přání patří taky Michal David a Karel Gott, to stárnutí zrádné.

0: taky Iveta Bartošová September Lady. Na Blaníku dál budeme hrát podle vás. Radio Blaník.
1: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. A zítra má přijít už to slibované ochlazování. Od západu se k nám přiženou deště nebo přehánky, ale postupně během dne teploměr ještě zítra vystoupá na 19 až 23 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 25. Právě na Jižní Moravě je teď aktuálně nejtepleji 20 stupňů, ještě Sudoměřice, ale i tady teploty půjdou pomalu dolů, protože v noci se ochladí na 10 až 5. Jenom na Moravě může být v noci 14 až 10. Tam bude i v noci tepleji. No a co se týká právě toho víkendu a pátku, tak v pátek pouze 10 až 15, na Jižní Moravě 17 přes den, no a tak to bude i v sobotu a v neděli. Občas nás čeká déšť, občas nějaká přehánka a babí léto nám dává s Bohem.
5: Jirka Frélich
6: na rádiu Blaník.
0: Ale Blaník tady bude dál a bude svítit naším blanickým sluníčkem, bude hrát české písničky a to i díky vašim přáním, protože koukám třeba z Jižní Moravy, konkrétně ze Slavkova u Brna přišel vzkaz od Leony, která chce nechat zahrát Rakajny pro manžela tatínka Kamila Rezlera z Hodějic, který dnes se vrátil po 3 týdnech z nemocnice se vzkazem brzkého uzdravení a se vzkazem jsme rádi, že už si doma, už nám nikam neodcházejí, říká manželka Lea, syn Kamča, a my tady máme ještě jeden vzkaz, tak otočím list a je tady ze Suchdola nad Odrou od Sylvie. Přání o písničku pro bezva kamaráda Pavla pro dobrou náladu se vzkazem ať žije Tuberyho svačinka. On už prý bude vědět, píše Silva. Tak tady je Arakain, Aleš Brichta a slečna Závist.

0: Aleš Brichta a dívka s perlami ve vlasech tady nebyla, byla tady slečna Závist. Ano, napsali jste si právě o takovou písničku a Marek Ztracený tady bude teď. Písnička Vítr do plachet z Adamova napsala naše posluchačka, abychom zahráli Marka Ztraceného. Vítr do plachet pro Kačenku z Adamova k 21. narozeninám a vzkazuje milá Kačenko, ať jsou tvé 21. narozeniny začátkem nádherného období plného lásky, radosti, štěstí a splněných přání. Ať máš kolem sebe skvělé lidi, spoustu důvodů k úsměvu, odvahu jít za tím, co si opravdu přeješ a krásné narozeniny přejí Havlíčci. A my tady máme taky ještě jeden vzkaz a přání o Marka Ztraceného od Tomáše z Rohatce, který píše, že chce písničku nechat zahrát pro kamaráda Martina Jarábka. Tome, splníme přání právě teď.
1: Radio Blaník. Písničky na přání.

nedojde den. To byl Marek Ztracený a teďka zahrajeme Činasky. Napsal nám Samuel, abychom zahráli písničku Každý ráno a chce ji věnovat všem posluchačům Rádia Blaník. Každý

Činasky, písnička každý ráno. Pro partnerku Jarku teď posílá písničku taky Marek se vzkazem, že jí má rád a že všechno společně zvládnou. Vzkaz dorazil z Brna a my posíláme písničku slovenské skupiny Elána.

0: Slovenská skupina Elán a teď budeme hrát Ivetu Bartošovou, protože napsal nám Rudolf a napsal nám takový, asi bych řekl smutný vzkaz, abychom zahráli pro syna Rudolfa Koldu a kamaráda se vzkazem Držte se kluci, táta, máma, celá rodina vzkazují Chybíš nám synku. Vybrali Ivetu Bartošovou a September Lady.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

September Lady, Iveta Bartošová, písničky na přání na rádiu Blaník a budeme hrát Karla Gotta, to stárnutí zrádné, písnička s Michalem Davidem, jedné konkrétní mamince z Lukavce, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví přeje dcera Marie s rodinou, syn Míra s přítelkyní a pak ještě bychom se podívali na vzkaz od Boba, je tady tento vzkaz, tak Jaroušku, buď stále mlád, to přeje Bob, Magda, Evelinka, Vilémek, Světlana a celá tvoje rodina a taky my z Rádia Blaník.

0: Velmi oblíbená v písničkách na přání. Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Před námi taky Holky nebo Eva Farná a taky jedna dovolená Aleš Ulm.
1: Rok.
0: Protože i takovou písničku jste si přáli. Na Blaníku zase dál hezky česky.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Tyla Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Tyle Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Tyla Smrčiny, topte bez dřiny. tylasmrčiny.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
17: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.

0: Masa,
1: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Blaníky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jednoduchý vzkaz, Adélko a Zuzko, užijte si dovolenou, vzkaz, který nám dorazil do dnešních písniček na přání a písničkové přání o Aleše Ulma.
3: Dovolenou.

Aleš a písnička Dovolená, písničkové přání další splněno. Odškrtávám a vybírám další dvě písničková přání, protože Holky pro mámu, to je velmi oblíbená písnička. Tak je tady jedno přání z Karlových Varů pro maminku a ten vzkaz zní takto. Maminko, z celého srdce ti děkuji za vše, co pro mě děláš, za tvoji lásku, podporu, trpělivost a hlavně za to, že se mnou teď během těhotenství přežíváš moje hormonální rodeo. Jednou brečím, za 5 minut se směju, pak mě něco naštve, následně mám hlad a nakonec vlastně ani nevím, proč jsem brečela. A ty to všechno statečně zvládáš, aniž bys mě někam poslala hodně daleko. Za to máš podle mě minimálně medaili za statečnost, píše naše posluchačka Sofie z Karlových Varů. A Sofinko, jestli dovolíte, tak já bych ještě připojil přání z Bučovic od Zdeňka. Tady je přání taky mamince, pro změnu Františce a rozené Maláčové z Bučovic k 7. smutnému výročí jejího odchodu na věčnost. A vzkazuje maminko, stále žiješ a budeš žít v našich srdcích a vzpomínkách a nikdy nezapomeneme právě na tebe. S láskou zdraví syn a to Zdeněk a taky Jaroslav, snacha Věra, vnučka Hanka, vnuk Tomáš, pravnoučata Eliška, Daniel a taky Samuel.

0: jsou holky a písnička pro mámu a na Blaníku vezmeme další písničková přání. Musíme to začít trošku spojovat, protože jich je zase dneska nějak moc, tak pojďme na to. Tady bude písničkové přání splněno úplně přesně. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, z Prostějova napsala Jarka, abychom zahráli tuto krásnou písničku od Evy Farné a Miraj Navrátila pro paní Ivanu z Prostějova se vzkazem Každým dnem na tebe myslím víc a víc. A pak tady připojíme přání Leony, která chce pro synka Kamče, který má dneska 12 let, tuto básničku. Kamilku, přejeme ti hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné, hodně lásky, nebo tě jí málo, hodně všeho, co by za to stálo. Mamka Lea, taťka Kamil z Hodějic a vzkazují, máme tě moc rádi.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Eva Farná, Miraj a písnička Vzpomeneš si teď už škvor? Síla starých vín a písnička je za každou chvíli strávenou s tebou. Tady píše Kačenka z Ostravy. Bráško, moc tě zdravíme a posíláme písničku pro lepší náladičku. Čusky a hezký večer. Kačka posílá Bráškovi škvory, sílu starých vín. My zdravíme Ostravu.

0: Kvor a síla starých vín a spousta písničkových přání před námi, třeba S láskou nám je líp.
1: S láskou nám je líp.
0: A nebo taky písnička z muzikálu Kleopatra, protože na Blaníku hrajeme podle vás, ale hlavně hezky česky.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh.
2: Honda, the power of dreams.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický

0: přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.

Katka a Standa chtějí nechat zahrát písničku S láskou nám je líp. Písnička je k dnešnímu výročí svatby. Radka a Standa poslali vzkaz. My moc a moc blahopřejeme, ať vám láska vydrží, a posíláme toto krásnou českou písničku.

Lucka Vondráčková a Pepa Wagner, S láskou nám je líp. Ještě stihneme do 9. hodiny písničkové přání jedno a pak spoustu dalších, které jsou před námi. Jirka z Plzně napsal, abychom zahráli písničku pro něj samotného, pro dobrou náladu, a za zahrání předem děkuje. Jirko z Plzně, tady je písnička Lionel Richie a Diana Ross.

Lionel Richie, Diana Ross, světoznámý duet, který mají spolu. No a za 2 minuty bude 9, ale my dál budeme hrát podle vás. Ještě nám tady zůstala spousta přání, třeba od Jakuba Smolíka.

0: štěstí.
1: A dostane se taky na muzikálovou písničku Teď královnou jsem já. Ano, Blaník dál bude hrát hezky česky, ale hlavně podle vás. Rádio Blaník.
2: Ani hnout, máme tu případ.
3: Cégra, co se stalo?
2: Po celé chodbě jsou šlépoty.
4: Tak kdo si neočistil boty?
3: Já si je neočistil.
5: No, já taky ne.
2: Já vlastně taky ne.
4: A proč?
2: Protože nemáme pořádnou rohošku.
5: Jo, to by mohlo být ono.
2: Takže případ vyřešen.
6: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
7: O tři nožku o rohošku.
6: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
8: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zatímco některé obce na jižní Moravě, dokonce i na Zlínsku, třeba taková Bystřice pod Hostýnem, hlásí skoro 20 stupňů Celsia, 19 stupňů Holešov, Kroměříž, tak Krkonoše a hlavně pod Krkonoší, tam je nějak chladno okolo 8 stupňů, třeba Vrchlabí, Horní Brana, Ponikla, celá ta oblast kolem Jizery, tam je opravdu nejchladněji a ochladí se ještě víc právě tady až na 6 stupňů Celsia, místy dokonce při bezvětří až na 3 stupně. Jinak právě Morava bude mít v noci celkem zajímavé teploty, a to od 10 do 15 stupňů, ale to je spíše výjimka. Zítřek bude už oblačný, zatažený, postupně od západu se bude přidávat déšť anebo přehánky. Teploměr zítra vystoupá na 19 až 23, na Moravě ještě 25, ale to je definitivní konec babího léta. Od pátku ještě bude výrazně chladněji, přes den maximálně 10 až 15, na Moravě okolo 17 stupňů a nezmění se to ani o víkendu.
9: Jirka Frélich
6: na rádiu Blaník.
1: Počasí už znáte a teď poznáte další písničkové přání. Zdeněk napsal, abychom zahráli písničku pro sestru snachy Danču, která oslaví 9. října, tedy za 2 dny narozeniny, a společně se všemi blízkými přeje všechno nejlepší. Umí prý výborně vyhledat originální nahrávku písničky, kterou potom v pořadu písničky na přání na Blaníku zahrajeme v originále v češtině. No a v tom směru je pro něj Danča královnou, říká Zdeněk, děda Zdeněk konkrétně, a my posíláme pro Danču písničku Teď královnou jsem já. Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová. Hrajeme dál podle vás.

Muzikálová písnička Teď královnou jsem já a teď tady je vzkaz od Petry z České Skalice. Hezký středeční večer přeje všem a písničku bych chtěla zahrát pro úžasňáka Radka Docítová se vzkazem úžasňáku. Je mi s tebou strašně hezky, miluju tě strašně moc a děkuju, že jsi, vzkazuje Petra a vybrala písničku od Police, Every Breath You Take.

teď už Jakub Smolík a písnička Holka s bílou halenou, která zazní, protože nám napsal Dominik. Dominik chce nechat Jakuba Smolíka zahrát jako vzpomínku na internát, kam dojížděl každé pondělí, a věrný posluchač Dominik z Dobříva u Rokycan všechny zdraví. A Dominiku, tak tady je písnička

0: písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: A teď už Modern Talking, Atlantis is Calling, písnička Marušce Svobodové do Jindřichova Hradce. Vše nejlepší k 89. narozeninám a stále zdraví přejí Dobešovi a taky my z Rádia Blaník. A tady už je písnička. A milá Maruško Svobodová z Jindřichova Hradce, užijte si, že Blaník právě v těchto minutách hraje jen a jen pro vás. Takové jsou písničky na přání.

A teď už Karel Gott a písnička Jdi za štěstím. Je tady vzkaz od Adélky. Milý tatíčku Ivánku, opožděně vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky přeje Adélka. A další vzkaz, ten dorazil od Tobiáše. Taky Tobiáš, kterému je 12 let, by chtěl zahrát písničku od Karla Gotta pro maminku Denisu Šídlovou do Hrdmanova Městce. Tobiáši, i toto přání splníme stejně jako Adélce. Karel Gott.

0: No, krásná písnička Karel Gott, jdi za štěstím a hned dvě splněná písničková přání. Před námi ještě vzkaz od Petra z Českých Budějovic a k tomu písnička a taky z Karlovarska. Přání o Martu Kubišovou a modlitbu pro Martu. Tak, i na to se za chvíli dostane tady u nás na Blaníku, protože si dál budeme hrát hezky česky.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Víš, co má společného Harry Potter, zrak a chobotnice?
3: No minimálně to, že se slaví ve stejný den.
2: A to už je zítra.
3: Zítra nás taky čeká proplácení účtenek, další důvod k oslavě bude ranní host na telefonu.
2: A vypustíme krajánka, takže se na vás na Blaníku těšíme už v 6 ráno. Petr Slíva
3: a Adéla Malak.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina, stačí říct jenom na...
5: Sakra!
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Ani hnout, máme tu případ.
16: Ségra, co se stalo?
15: Po celé chodbě jsou šlápoty.
17: Tak kdo si neočistil boty?
16: Já si je neočistil.
18: No, já taky ne.
15: Já vlastně taky ne.
17: A proč?
15: Protože nemáme pořádnou rohožku.
18: Jo, to by mohlo být ono.
15: Takže případ vyřešen.
19: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
20: Odsinošku o rohošku.
19: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
21: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
22: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
23: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků.
0: Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.

Kylie Minogue a písnička Locomotion na rádiu Blaník. A teď už je tady vzkaz, který dorazil z Karlových Varů. Milá babičko, k tvým nedožitým 81. narozeninám v tichosti našich srdcí posíláme vzpomínku obětí a kus nás samotných. S láskou vzpomínají děda Pavla, Iva, Verča, Péťa, Kačka, Honza a tvá pravnoučátka Andulka, Kubíček, Májinka a Klaudinka. Kéž by slova této písně vyplnila tvé poslední přání. PS, děda pořád zlobí, ale my je

A teď na Blaníku poslední dnešní písničkové přání napsal Petr z Českých Budějovic, abychom zahráli Secret Service Flash in the Night. A písničku chce nechat zahrát pro zlepšení nálady, prostě pro všechny. Petře, díky za písničkové přání. A je tady Secret Service.

0: Meky Šbírka, Mur našich lások. Písničky na přání skončily před chvílí. Pokud si chcete nechat zahrát taky písničku podle vás, je to jednoduché. Jděte na web radioblaník.cz, záložka kontakt, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi krátký formulář a když nám dáte alespoň 3 pracovní dny, tak se dostane taky na vás. Na Blaníku za chvíli Honza Nedvěd a písnička Podvod a taky skupina Krištof.
1: Ani rychlé šíby,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
1: Pohodové české rádio.
10: Na dlaní jednu z tvých řas.

skupina Boty a písnička Tata a my pokračujeme dále i po 10. večerní. Pro vás máme krásné písničky a navíc písničky z lásky a budou hezky česky, jako třeba Lenka Filipová, Karel Zich.

0: Nebo Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, Miluju tě.
1: Víš, mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holubic.
0: Hezky česky, na Blaníku a navíc písničky z lásky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Jistě to víte, zítra nastane zlom, už noc bude chladná 10 až 5 stupňů, no ale Morava ta bude mít od 14 do 10, zítřek oblačný, zatažený postupně od západu, ale ještě přes den, hlavně dopoledne, se bude snažit sluníčko a teploměr vyšplhá na 19 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů, ale potom skutečně od západu déšť nebo přehánky a zásadně to změní ráz počasí, od pátku už se výrazně ochladí, denní teploty maximální v pátek do 15 stupňů, na jižní Moravě do 17.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou, toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Brestu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
9: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
8: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
9: Je, tak děkuju moc.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

0: Deník počasí. Rádio
1: Deník. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
2: Informační služby?
3: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
2: Kavárna?
3: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
2: Salonek?
3: Správně, uhodlo si.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: Písničky z lásky na rádiu Black.

0: CZ.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: počasí.
1: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Krásné ráno, anebo taky dobrou noc, tady je Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Jirka Frélich. Dnes už máme 8. října a svátek slaví Věra. Milé dámy, v Česku je vás přes 100 tisíc. A tak vám přeji všechno nejlepší. Je to krásné jméno, původem slovanské a mimochodem od slova víra. Proto bývá stotožňována Věra s křesťanskou světicí latinského jména Fides. Jejíž svátek připadá taky na stejný den. Milé Věrky, Věrušky, my vám přejeme hlavně, abyste si užili dnešní den, protože je váš, a my vám posíláme zároveň písničku.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Ve vlaku či autobusu.
7: V čekárně u lékaře.
6: A nebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

Krásné ráno. Je čtvrtek 8. října. Dnes má svátek Věra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem startuje na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi prohlídka prostor opravované městské knihovny. Ve 4 odpoledne začíná u Střelnice v Jindřichově Hradci komentovaná prohlídka historického jádra města, nazvaná Historie ukrytá pod dlažbou města. Žáci 9. třídy zasadí u památníku zámeček v Pardubicích krokusy, a to na pietním místě, jako připomínku dětských obětí holokaustu. Náměstí 1. máje v Chomutově hostí mistrovství hasičského záchranného sboru ve vyprošťování u dopravních nehod, a to s mezinárodní účastí. Během 2 soutěžních dnů se představí hasičské týmy z České republiky i ze zahraničí. Návštěvníci budou mít příležitost sledovat práci hasičů při simulovaných dopravních nehodách a také si vyzkoušet doprovodný program. Na základní škole Věry Čáslavské na Praze 6 proběhne ve 2 odpoledne slavnostní odhalení pamětní desky sportovní gymnastce Věře Čáslavské. A to tedy na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům,

0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
3: Radio Blaník. Počasí.
1: Radio Blaník.
4: Momentálně máme polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 10 až 5 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná a zatažená. Čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů. Jinak očekáváme 19 až 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodl si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.